0: Míň vybírání, víc vibe. Fajn.
1: My vybíráme teky, ty řešíš život.
0: Nový hity, fresh objevy a vibe, který nemusíš hledat.

0: je to ticho.
1: Chlapi, sejdeme se na kovárně. Na kovárně Viva. Jsme zaměstnavatel, o kterého se můžeš opřít, když je na obzoru nějaký trabl. Hledáme parťáky ke kovací lince, tak to ukovej s námi. A sejdeme se na kovárně. Na kovárně Viva. Viva.cz.
2: Ryčny Kovošrot. Auto dosloužilo? Nechte to na nás. Ekologická likvidace autovraků na našich pobočkách Opava Oblouková, Bruntál a Bohumín. Rychle, ekologicky a bez starostí v Ryčny Kovošrot. www.vašesběrna.cz.
3: Hrajeme ti nový český talenty. Jako první, samozřejmě. Proč? Protože jsme fajn.
4: Fajn.
3: Rádio.
5: Instagram,
3: YouTube,
5: TikTok,
3: co je zrovna teď in.
4: Fajn.
5: To nejzajímavější ze sociálních sítí.
3: Jsme fajn. Fajn Radio.
4: CZ.
6: I'm really creepy. It's Sabrina Carpenter.
7: Music.
5: Fajn.

0: svůj vlastní sound.
1: Nový songy, nová energie.
0: Nový důvod dát to na hlas. Fajn hraje nejvíc skvělý hudby pro všechny, co nechtějí jen přežít den, ale mít jeden správnej vibe.
1: Na cestě k vodě, ve městě,
0: na párty, v autě, v hlavě, tohle
1: je soundtrack tvýho života.
0: Fajn, vždycky hot, vždycky fresh.

0: keep watching.
1: Ryčny Kovošrot. Auto dosloužilo? Nechte to na nás. Ekologická likvidace autovraků na našich pobočkách Opava Oblouková, Bruntál a Bohumín. Rychle, ekologicky a bez starostí v Ryčny Kovošrot. www.vašezběrna.cz.
2: Máš zdravotní problémy? Nebo chceš preventivně pečovat o své tělo? Sportuješ? Hubneš? Chceš být větší? Jsme PT Servis, plzeňská firma se sportovní výživou. Nabízíme zkušenosti, poradenství a osobní přístup. Registruj se na ptservis.cz a nebo přijď omrknout nejširší výběr do naší prodejny v Plzni na Doubravce, v ulici Na Dlouhých. P jako Pavel, T jako Trampota. ptservis.cz.
3: Fajnradio.cz. Nepotřebuješ klasický rádio, abys mohl zkusit nejlepší rádio pro mladý. Stačí jeden jediný klik. Fajnradio.cz. Hrajeme ti nový český talenty. Jako první, samozřejmě. Proč? Protože jsme fajn. Fajn Radio.
4: Instagram,
3: YouTube,
4: TikTok,
3: co je zrovna teď in. Fajn.
4: To nejzajímavější ze sociálních sítí.
3: Jsme fajn. Fajn Radio.cz.

0: Prodigy. Neo Asian.
1: Boy Akon.
2: Yeah.
0: And Conan Gray, Pussycat Dolls, Izzo, Pitbull.
3: 3, 2, 1.
4: Welcome to the show.
5: Jo, dáváme ti na ně lístky.
0: Fajn. Vždycky hot?
5: Vždycky lístky na nejlepší koncerty.
3: Thank you very much.
0: Fajn.
5: Vždycky hot.

0: Chlapi, sejdeme se na kovárně. Na kovárně Viva. Jsme zaměstnavatel, o kterého se můžeš opřít, když je na obzoru nějaký trouble. Hledáme parťáky ke kovací lince, tak to ukovej s námi. A sejdeme se na kovárně. Na kovárně Viva. Viva.cz.
1: Sportuješ? Hubneš? Chceš být větší? Jsme PT Service, plzeňská firma se sportovní výživou. I my stojíme za úspěchem plzeňských indiánů a viktoriánů. Registruj se na ptservice.cz a získáš lepší ceny na celý sortiment. Jo a plzeňáci, na Doubravce v ulici Na Dlouhých máme prodejnu s nejširším výběrem. Tak se stavte. P jako Pavel, T jako Trampota. ptservice.cz. Nákupem na ptservice.cz podporuješ plzeňský sport a sportující mládež.
2: We are. Největší hudební hvězdy.
3: This is Taylor Swift.
4: Hi,

0: Sledují Fajn. Fajn.
1: Back to the hits. Fajn.

0: jak drink bez ledu.
1: Fajn ti dává nejvíc skvělý hudby, nejvíc energie a vibe, co tě bude bavit.
0: Nový i klasický hity, fresh sound i vzpomínky. Skvělej mood non-stop. Stop, stop.
1: Fajn. Vždycky hot, vždycky fresh.
2: Rich Nikovošrot. Auto dosloužilo? Nechte to na nás. Ekologická likvidace autovraků na našich pobočkách Opava Oblouková, Bruntál a Bohumín. Rychle, ekologicky a bez starostí v Rich Nikovošrot. www.vašesběrna.cz.
1: Come on. Fajn. Rád.

první šestnáctka měla o 4 bary míň. Je to proto, že mi beat nedal čas na nic víc. Stejný je to, ale s naším časem, když se zamyslíš, řekni, kdo ti zajistí, že bude čas na víc dní.

0: Fajn.
1: Chlapi, sejdeme se na kovárně. Na kovárně Viva. Jsme zaměstnavatel, o kterého se můžeš opřít, když je na obzoru nějaký trouble. Hledáme parťáky ke kovací lince, tak to ukovej s námi. A sejdeme se na kovárně. Na kovárně Viva. Viva.cz.
2: Máš zdravotní problémy? Nebo chceš preventivně pečovat o své tělo? Sportuješ? Hubneš? Chceš být větší? Jsme PT Service, plzeňská firma se sportovní výživou. Nabízíme zkušenosti, poradenství a osobní přístup. Registruj se na ptservice.cz a nebo přijď omrknout nejširší výběr do naší prodejny v Plzni na Doubravce v ulici Na Dlouhých. P jako Pavel, T jako Trampota. ptservice.cz.
3: Ryčny Kovošrot. Auto dosloužilo? Nechte to na nás. Ekologická likvidace autovraků na našich pobočkách Opava Oblouková, Bruntál a Bohumín. Rychle, ekologicky a bez starostí v Ryčny Kovošrot. www.vašesběrna.cz.

0: svůj vlastní sound.
1: Nový songy, nová energie.
0: Není důvod dát to na hlas. Fajn hraje nejvíc skvělý hudby pro všechny, co nechtějí jen přežít den, ale mít jeden správnej vibe.
1: Na cestě k vodě, ve městě,
0: na párty, v autě, v hlavě, tohle
1: je soundtrack tvýho života.
0: Fajn, vždycky hot, vždycky fresh.
1: Fajn, jsme online.
0: Jsme na DAB+.
1: Jsme v aplikaci Radia.cz. Hot news.
2: V Česku se připravuje návrh na zákaz prodeje energetických nápojů dětem mladším 16 let. Důvodem jsou zdravotní rizika spojený s vysokým obsahem kofeinu. Pokud by novela prošla, Česko by se zařadilo mezi evropské země, které už prodeje energy drinků nezletilým omezujou. Anglii museli zrušit konferenci zaměřenou na extrémní horka a důvod byl sám o sobě dost ironický. A to sama vlna veder. Organizátoři akci stopli, protože teploty byly tak vysoký, že by účast byla nepohodlná a logisticky problematická. Dorušování potravin do výdejních boxů může být v horku docela velký problém, hlavně proto, že uvnitř je až 50 stupňů Celsia. Rychle se

Strašně dobré ráno. 6. hodina raní přesně na svém startu. Máme čtvrtek 25. června a čtvrtek co? Čtvrtek znamená už malej pátek. Polovinu týdne máme za sebou a za chvilku, za rohem je ten víkend a o tom to přesně je. Každopádně my začínáme Morning Boost ještě jednou krásný dobrý ráno. Před námi naprosto skvělý věci na probrání Milky, Mel Grab, Just The Way You Are, nebo teď už Ed Sheeran, jeho Bad Habits. Tak dobré ranko. Morning Boost.

Dáváte si fajn při ránu, 9 minutek po 6. hodině, to byl Paul Russell, jeho Lil Booteng. No a nedávno bylo vyhodnocení zlatý hokejky, či zlatá hokejka. To je taková anketa, kdy se vybírá ten nejlepší hokejista tohodle toho nebo minulého roku. A tentokrát, letos, po 3 letech to vyhrál někdo jiný než David Pastrňák a je to Martin Nečas. Gratulujeme, já si myslím, že Martin si to naprosto zaslouží. Co naprosto bylo krásný, bylo jeho gesto, kdy přebíral zlatou hokejku a tu zlatou hokejku, jako tu trofej nebo vlastně to ocenění, předal nebo věnoval svým rodičům a hlavně tátovi, který letos vedl docela těžký boj. Takže jenom abyste věděli, takový menší info po ránu, po 3 letech David Pastrňák není vítězem, ale je to právě Martin Nečas. My ještě jednou gratulujeme a posíláme třeba písničku Alex Warren Fever Dream. I'm Alex Warren. I'm so excited to finally share my

0: Čtvrteční morning boost 16 minut po 6. hodině. Lidi, já mám pro vás takovej menší fun fact pro tenhle ten den. Údajně totiž hry, které mají open world, to znamená, že mají otevřený svět, můžete vlastně kdykoliv s panáčkem, za kterýho hrajete, jít kamkoliv na té mapě, to znamená třeba do města nebo na nějakou část lesa, záleží jenom na vás, nehledě na to, jaký máte příběh, prostě můžete někam vyjet a pak se vrátit zpátky. Tak údajně tyhle ty hry můžou pozitivně působit na psychickou pohodu, jo? Takže prozkoumávání virtuálního prostředí prostě je takovej jako klid, komfort a únik od stresu. Tak já jenom pro dnešek, kdybyste byli ve stresu, tak se nějakou takovou hru s open worldem rozhodně zapněte. No a když jsme u těch her, tak já mám pro vás naprosto skvělou zprávu. Jenom vám ji řeknu až za chvilku. Do té doby třeba tohle. Marshmallow and Marie. Jejich song s názvem Friends. Tohle to si tady rozhodně dáme, to nemůže chybět. Taky přijde Harry Styles, jeho American Girls. Takže rozhodně buďte s náma a za malý okamžik ta skvělá novinka. Morning Boost.
1: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky

Blue, Jack and Jack, jejich Rise, to je něco, co nám dohrává v půl sedmí ráno tady na Fajnu. No a mám pro vás tu skvělou herní novinku. Možná už to slyšíte, možná vám to dochází, možná jste na to zapomněli, nebo možná o tom víte a už to dávno máte koupený. Dnešním dnem, přesně o půlnoci, začaly předobjednávky GTA 6. Všichni jsme na to čekali, tak si jenom pojďme rychle říct, co můžete koupit. Buď můžete koupit obyčejný balíček, který vás jde kolem třeba 2000, anebo právě můžete koupit ultimátní edici. Co je zajímavé na té ultimátní edici, že do single playeru, to znamená, že jenom když hrajete vy, není to jako multiplayer, tak získáte několik aut, jo? Kdybyste chtěli vidět, co přesně za auta získáte, běžte se pojat na Rockstar stránky, je to tam všechno napsané, těch aut je nespočet a já, kdybych to tady měla vyjmenovávat, tak jsme tady do zítra. Taky salon s oblečením, ten bude váš. Personalizovaný zbraně, což je naprosto super. Jachtu, tetovací salon a oblečení s nápisy Wise City. Tak jenom, abyste věděli, tahle ta ultimátní edice, ta je třeba kolem 2500. Vlastně jako záleží na vás, no. Upřímně nevím, jak moc jste vlastně, jak to říct, jak moc máte rádi single player, protože tohle to fakt budete mít jenom v tom single playeru. Budete to mít jenom, když budete hrát ten příběh. V multiplayeru potom, když budete hrát s kamarády, už takový pecky nedostanete. Co si třeba za mě myslím, že je dobrý počkat, pokud třeba jste víc jako multiplayeroví hráči GTAčka, tak počkejte si, až bude multiplayerová verze, protože ta bude třeba, GTAčko vychází 19. listopadu, takže pravděpodobně 19. 20. prosince teprve bude nějaký multiplayer spuštěný, jo? Je pak lepší si koupit nějaký jako balíček, až se to spustí, protože tam budete mít nějaký lepší věci. Takže já třeba osobně kupuju teďka obyčejnou verzi a pak si počkám na to, jak to bude s onlinem. No nic, tohle to bylo všechno tak ke GTAčku, no a my pokračujeme. Před náma Zara Larsson, její Midnight Sun.

Rudimental Kaledějch All I Know, čtvrteční ráno, 20 minutek do 7 hodiny raní. No a co bude hrát dál, no to je jenom na vás. Co si ale rozhodně dáme, bude Another 54 Ultra, jejich Talk to You. No a teď už vybíráte vy. 724-634-634, pojďte si udělat hezčí ráno, pojďme si ho udělat společně a pojďme společně vybrat nějaký songy, který pošleme do éteru. Potřebujeme naplnit dalších 20 minut a to už je jenom na vás. Takže 724-634-634, co byste chtěli zahrát? Jméno interpreta, název songu a pokud to bude v mých silách, rozhodně to tam bude.

0: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Velká kilová káva Jihlavanka za 219 korun, maxi balení těstovin Panzány za 49,90 nebo Yuppie syrup 3 litry za 129,90. Albert. Dle srovnání k 16.6.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 22,90. A Excellent 11 půl litru za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
2: My name is Somber.
3: What up, it's Kehlani.
4: Hey, it's Taylor Swift.
3: Back to the hits.

Linkin Park, The Emptiness Machine. To je něco, co nám dohrává při čtvrtku 25. června. Hrajeme podle vás. Tyhle to byly Linkini, o ty jste si taky psali, co nás rozhodně čeká a nemene. Napsal si třeba Milan, čau, já bych si hrozně rád poslechl Adama Mišíka, takže ho tam pouštěj. Jasně, dala jsem tam něco staršího, protože proč ne? Myslím si, že si můžeme zaspívat úplně všichni, tohle to známe úplně všichni. A taky někdo napsal, ahojky, ráda bych Evičku Farnou a její Perpetuum Mobile. To tady je, myslím, dokonce třikrát. Tak co já bych vás neposlechla, rozhodně to dávám do playlistu. No a klidně pište dál, když bude čas, tak rozhodně velmi ráda přidám další písničky. Teď už momentálně není úplně prostor, ale třeba během další hodinky bude. Tak jo, Adam Mišík, tvoje světy.

nejlepší z hitparád.

0: Fajn Radio. Fajn Radio. Poslouchej nás online na fajnradio.cz.
1: Jsme online.
0: Jsme na DAB+.
1: Jsme v aplikaci Radia.cz. Hot News.
2: Od čtvrtka kleznou maximální ceny pohonejch hmot. Obojí o několik haléřů. Jde už o několikátý snížení cenových stropů, který vláda zavedla kvůli vývoji na světových trzích s ropou. Pro většinu řidičů ale půjde spíš o symbolickou změnu. Slovenská policie během jednoho dne dvakrát zastavila muže, který se rozhodl dojít pěšky z Brna do Vídně. Část cesty vedla přes dálnici D2, kde je pohyb chodců přísně zakázaný. Next Generation Live. Dva open air koncerty s novýma tvářema české hudby. Vystoupí například Rugail, Saranov nebo Vojta Linhardt. První zastávka je 25. června v Plzni na náplavce od 18 do 20 hodin. Vstup je zdarma, návštěvníci se můžou těšit na letní atmosféru, živou hudbu a objevování nový generace interpretů.
3: Nehoda dvou osobáků aktuálně v ulici Olomoucká v obci Držovice, okres Prostějov. Na místo jede policie, hlášená je i překážka na vozovce. Projet se dá, ale buďte opatrní. Nehoda aktuálně i na dálnici D1 ve 340. kilometru směr Brno. Tady bourali dvě nákladní vozidla, i tady je hlášená překážka na vozovce. Kolona se však zatím netvoří. No a nehoda cyklisty a osobáků v ulici Nádražní ve Vodňanech, okres Strakonice. Probíhají tu záchranné a vyprošťovací práce. Dávejte si tak pozor, pokud máte cestu kolem nebo se ulici vyhněte.
0: Viditelný zážitek v každém okamžiku vám přináší oční klinika Horní Počernice. Řešení očních vad bez

Krásné dobré ráno, 7:02, posloucháte Fajn Rádio s vámi dneska speciálně jenom Bendy. Až do pondělka Fiky je momentálně na dovolený, tak mu to přejme, ať se to užívá. Co nás čeká na mine v téhle hodince? Movie koutek, řekneme si, co dneska vychází do kin, protože čtvrtek a čtvrtek je prostě přesně takový ten release day, kdy víme, co vychází, můžeme se na to jít podívat. Tak kdybyste třeba o víkendu neměli co dělat, rozhodně čekejte na tip. Do 20 minut to tady bude a do té doby třeba Dominic Fike, jeho White Keys, nebo teď už Sigala, Ian Kidron, jejich Riptide. Morning Boost s Bendy.

Posloucháte Fajn, 10 minutek po 7 ráno, krásný dobrý ráno, tohle byl Dominik Fajt, jeho White Keys. No a dokážete si představit, že máte doma myčku, a teď nemyslím jako myčku na nádobí, jo, nebo myčku na auto, ale lidskou myčku, protože v Japonsku vyvinuli myčku na lidi, do kterých se prostě uzavřete, ta sleduje vaše tepové frekvence, podle toho, jestli je pro vás voda horká, studená, tak to přidá nebo jako přidá teplou, nebo přidá studenou. Tohle to už se začíná jako veřejně ukazovat, prodávat. Co je na tom prej údajně zajímavý, je to, že vás tato myčka dokáže umýt do 15 minut. Jo? Já se nad tím směju, protože když jdete do sprchy a dáte si rychlo sprchu, jo, tak to stihnete pod 15 minut. Já chápu, že jako asi budeme v budoucnu hodně líní, jo, ale ta sprcha se dá doopravdy stihnout pod 15 minut. Jediný co, tak potom se samozřejmě usušit a oblíct. Ten stroj vás usuší, ale neobleče. Jo? Kdyby ten stroj nabízel i to, že mě obleče, možná těch 15 minut jako OK, ale mně to přijde tak zbytečný. Tak jenom abyste věděli, že v Japonsku myčka na lidi momentálně byla vytvořena. Třeba za pár let i u vás doma.

0: Damiano David, Chilla, Nile Rodgers, jejich Talk to Me. 18 minutek po 7 hodině, no a my rozhodně nepřestáváme, pokračujeme v tomhletom vysílání. Za malý okamžik vám prozradím, co novýho vychází v kinech, takže rozhodně poslouchejte. Pokud dneska chcete třeba někam vyrazit, nebo o víkendu nemáte co dělat, tak tohle by mohl být takový menší tip. No a do té doby tohle. Dáme se Justina Biebera, Nicki Minaj, Beauty and the Beat. Taky One Republic, Need Your Love, to tady taky bude. Takže rozhodně buďte s náma za nějakých 10 minutek doporučení na to, co dneska vychází a na co můžete jít. Morning Boost.
1: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden Manhattan, zmrzlina různé druhy za 79,90. Chibo instantní káva různé druhy za 124,90. A Sensodyne nebo Parodontax zubní pasta za 84,90. Až do 30. června. Kaufland.
2: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
3: Fine

pátek znamená nový filmy, který vchází do kin. Pojďme se podívat na úplně první z nich. Je to DC Comics, je to prostě od DC. Je to Supergirl na motivy Supermana samozřejmě. Superman se tam objeví taky, ale je to vlastně takový jako, že Supergirl se musí vydat na ně cestu s někým, koho fakt nemá ráda. Já vám to nechci vyspoilerovat. Ono to hodně jde vidět i v tom traileru, proto to nechci tolik říkat, kdybyste se na to chtěli jít podívat. Ale jako vypadá to dobře. Já nevím, jak vy, já poslední dobou DCovky začínám jako mít radši, jakože dřív mě to tolik nebavilo, ale jako poslední dobou mají takový velký plus, tak tohle to je jedna z věcí, na kterou rozhodně můžete vyrazit. No a druhá se jmenuje Leviticus. Tohle to je horor, je to australský horor, je to o dvou klucích, kteří se přestěhovali nebo jsou ve stejném městě. No a v tomto městě právě je na nějaký jako náboženský fanatismus. No a oni se toho stanou součástí. Je tam nějaká entita, která je pronásleduje, je to takový duchovno nadpřirozeno. Myslím si, že to stojí za to, vypadá to fakt dobře podle traileru. Podle AI by to mělo mít 67% hodnocení, ta Supergirl jinak by the way by měla být 70. Tak tyhle ty dvě věci, Leviticus nebo Supergirl už momentálně v kinech, tak pokud třeba by vás něco zaujalo, tak rozhodně se běžte podívat. Vždycky hot, vždycky morning. Morning boost. Morning boost.

0: Hitka s názvem Roses. Dáváte si Morning Boost při čtvrtku 25. června a důležitá otázka. Jste starší sourozenec a máte pocit, že něčeho litujete? To za malý okamžik rozhodně proberem, protože 94% sourozenců údajně něčeho lituje. A já vám to za chvilku prozradím. Do té doby třeba Major Lazer, DJ Snake, Lean On. A nebo taky tohle. Ray Dalton, jeho Blood Running. Mezi tím můžete přemýšlet, nad čím byste měli asi litovat, nebo pokud máte staršího sourozence, nad čím by on mohl litovat. Takže rozhodně buďte s náma. Tyhle tepečky za malý okamžik a za chvilku rozluštíme a rozlouskneme, čeho teda litujete. Morning Boost.
1: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Biouzený Tempeh Nature's Promise za 49,90 a brambory s rozmarínem za 33,90. Albert.
2: Posloucháš Fajn. Prostě hity.

0: Fajn Radio.
1: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky

Major Lazer, DJ Snake, Lean On. Za pár minutek 8. hodina při čtvrtku 25. června a pojďme si teda říct, čeho údajně litují starší sourozenci, jo? Tak hele, 94% starších sourozenců údajně lituje, že v dětství byli svého mladšího sourozence, jo? Údajně nějaký jako hádky jsou běžný, ale čím potom jakoby vyrůstáte a jste starší, tak si uvědomujete, že tohle se třeba tomu sourozenci dělat nemuseli, protože vždycky stál při vás, jo? Já když jsem tuto studii četla, tak jsem to poslala svýmu bratrovi, který je starší o 7 let než já. Víte, jaká byla jeho odpověď? Já vám to jdu přečíst, jo? Čau, ničeho nelituju, udělal bych to znova, hrozně mě to bavilo a je mi úplně jedno, jestli z toho máš nějaký trauma. Díky, bratře. Fakt moc hezký. Mám radost, že máme skvělej sourozenecký vztah. No jen počkej, až přijedu domů.

0: levnější. A s členstvím v Modivo Club Gold ušetříte dvojnásob. Nakupujte ve výprodeji a získejte 10% cashback. Neváhejte, nakupujte v prodejnách CCC, v aplikaci a na ccc.eu.
1: To nejlepší z rádia. A momenty, který musíš vidět.
2: Sleduj Fajn na Instagramu, TikToku a YouTube. Sleduj Fajn.
3: Venku dneska jasno, během dne místy přechodně až polojasno. No a nejvyšší denní teploty dneska 29 až 34 stupňů Celsia, no a na horách kolem 25 stupňů.

0: Vyhledej Fajn. Jsme online. Online. Jsme na DAB+. Jsme v aplikaci Rádia CZ. Hot News.
1: Máme přesně 2 minutky po 8 hodině, no a tady je Míša a její Hot News.
2: V Jihlavě byl otevřený nový centrální dopravní terminál, který propojuje vlakovou, autobusovou i městskou dopravu na jednom místě. Modernizace za téměř 2 miliardy korun má zjednodušit přestupy cestujících a zlevnit dopravní obslužnost krajského města a dokonce i celého regionu. Meta ve spolupráci s Kylie Jenner představuje nový chytrý brýle, který spojují módu, technologie a brýle celkově umí fotit, natáčet, přehrávat audio a fungují i jako AI asistent. Doja Cat se ohradila proti tomu, co koluje online, jako její nový líky. Říká se, že tyhle skladby nejsou její, ale vznikly pomocí AI. Nic z toho nejsem já, řekla sama Doja Cat. Na sítích se tak řeší další případ falešní hudby, generovaný umělou inteligencí.

Poslední hodinka Morning Boostu je na svém startu přesně 3 minutky po 8 hodině. Krásné dobré ráno všem, co jedete v autě, nebo jedete do práce, nebo jedete z práce, nebo necháváte teďka momentálně vstávat svoje děti. Ať už děláte cokoliv, pojďme si to ráno udělat hezčí. Pojďme si pustit něco, co nás rozhodně nabůstí, co nám udělá lepší ráno. Před námi Sony Fodra, DOD, Bobby Backscom, Think About Us, nebo teď už David Guetta, Becky Hill, Ella Henderson, jejich Crazy What Love Can Do. Takže ještě jednou krásný dobrý ráno, hezký čtvrtek. Morning Boost.

to je něco, co nám dohrává Etrem Fajnu. Sean Paul, Dua Lipa. 13 minut tak po 8. Hele, a sledujete tu reality show, jak se jmenuje Are You The One? Protože pokud ano, tak my na našem Instagramu a na našem YouTube kanále, kde jsme jako Fajn Radio, každý týden vydáváme jedno video, který moderuje Alberto a Kristýnka a ti vlastně jako tak podcastově řešej, co se tam za ty 4 dny stalo. Pokud nevíte, o čem je Are You The One, je to prostě reality show, podobná, přirovnala bych to trošku k Love Islandu, prostě vezmou pár lidí, zavřou je do stejný vily a tam nějak se jako musí párovat, jo, hledají si tu svoji pravou lásku, protože to Are You The One, jako seš ty ten jeden jedinej. Tak kdyby vás to zajímalo, rozhodně mrkněte na naše náš YouTube kanál, kde jsme jako Fajn Radio, nebo na Instagram, tam taky vychází spoustu věcí. A mrkněte, jsou tam zatím 2 díly a myslím si, že zítra nás čeká 3. Protože dneska je poslední den, který se bude vysílat. Ono totiž tato, jak se tomu říkám, tato Are You The One totiž vychází od pondělí do čtvrtku. Takže pátek se všechno shrne a v pátek se na to můžete podívat už 3. díl za malý okamžik tady u nás na Fajn YouTubeku. No tak jenom kdybyste chtěli, tak takový menší info a my pokračujeme. Před náma naprosto skvělá věc, letní věc, I love it, Icona Pop, tak pojďme na to. Fajn, vždycky hot, vždycky morning. Morning Boost. Morning Boost.

Punk to Rizel, Larson X, Stay Tide, něco se nám dohrálo 20 minutek po 8 tady na Fajnu, no a pojďme se mrknout, co nás čeká, nemine. Dáme si takovou čtvrteční party trošku.

0: bavila s kamarádkou a říkali jsme se, jaký máme talenty. Moc jich teda není, ale přišli jsme na to, že máme talenty, které jsou úplně, ale úplně zbytečný. A tak mě vlastně napadlo, pojďme se o tom pobavit i společně tady v Eteru Fajnu. Jaký je váš nejzbytečnější talent, jo? Je to třeba, nevím, poznání filmu po jedné větě, nebo znáte každý text jakýkoliv písničky, znáte jakoukoliv písničku, pojďte psát 724-634-634. Dejte vědět, co je takový váš nejzbytečnější talent. Já se musím přiznat, že můj nejzbytečnější talent je... to, že poznám lidi podle chůze, jo? Já mám totiž oční vadu a mám astigmatismus a to znamená, že všechno mám rozmazaný úplně stejně, ať už je to v dálce nebo na blízko. A když nemám brýle, tak většinou lidi nepoznám, když jsou dál, ale poznám je právě podle toho, jak se houpou, jakou mají chůzi, tak to je takový můj jako nejzbytečnější talent. Tak pojďte psát vy, 724-634-634. No a do té doby Kellyn Stein 27, vítej mezi náma.
1: Nejvíc hudby pro vaše ráno. Morning Boost. Fajn.
2: Vítej mezi náma, naše otcové jsou

remix Nobody Listen. Vítejme mezi náma od Kilina a Stein 27. Řešíme vaše nejzbytečnější talenty. A mi se tady úplně přetrhl telefon. Tak se pojďme podívat na vaše nejzbytečnější talenty, který máte. Já jsem řekla, že poznám lidi z dálky podle chůze. Přesně vím, jestli je to můj nejlepší kamarád nebo moje máma nebo můj brácha, ačkoliv je nepoznám úplně tak na dálku, protože nevidím úplně dobře. Co píšete vy? Přetočit jazyk do tvaru jetelového lístku. OK. To ani nevím, že jde. Hustý. Pak píše Kuba. Čauko, já umím hodně dobře pískat nosem. OK, OK. Taky píše Filip. Hele, tleskat jednou rukou. Jak je důležité mít ti Filipa, aby vás tohle naučil. Taky píše Sára. Čau, umím psát čitelně oběma rukama. OK, tak to je hodně, hodně úctíhodný, protože já teda druhou rukou to úplně nemám, no, vypadá to hrozně. No tak děkuju za vaše zprávy, klidně pište dál a my pokračujeme. Robin Schulz, Cyril, Sam Martin, Wild Gone Wild.

0: Robin Schulz, Cyril Samartin, World Gone Wild, čtvrteční ráno, 40 minut po 8 hodině, 20 minut do 9 hodiny, no a mám pro vás naprosto skvělou zprávu. Chtěli byste na One Republic? Máte tuhle tu sobotu 27. června volno, nevíte, co byste mohli dělat a třeba byste se mohli pohybovat v pražských Letňanech? Tak nabíhejte na náš Instagram, kde jsme jako Fajn Radio, no a úplně první příspěvek, který tam uvidíte, je právě soutěž o lístky na One Republic. Losujeme dva lidi, kteří dostanou dva lístky a pozor, pokud by se náhodou nepoštěstilo, že byste to nevyhráli podle tohohle toho příspěvku, tak stále se můžete ještě přidat do naší komunity na Instagramu, kde právě budeme losovat třetího výherce. Takže rekapitulace, běžte na náš Instagram, kde jsme jako Fajn Radio, první příspěvek, tam splňte podmínky, které jsou potřebné pro losování, abyste se mohli zapojit, a taky se pro jistotu přidejte do naší komunity na Instagramu, no a lístky můžou být na tuhletu sobotu na One Republic jenom vaše. Morning Boost.
1: Pozor, velká slevová akce vtedy. Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny plyšáky a mazlíčky, 30% na všechny svíčky a svícny a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte tedy a do 5. července ušetříte. Tedy Jiří Nápady.
2: Nejlepší taneční remixy hitů, který dobře znáš. Poslouchej na Fine Fresh Radio. Poslouchej nás online na www.fineradio.cz.

0: zásilka z Datártu dorazila do výdejního boxu. Tak si dám trochu beatboxu. Tisíce výdejních boxů, pum, po celém Česku. Zboží si vyzvednu, rychlostí blesku.
1: Do nejbližšího boxu doručíme třeba i powerbanku Fixed s bezdrátovým nabíjením. Datart, opravdový elektrospecialista.
2: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
3: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k

Mary April, jejich Nezvládám, to je něco, co nám dohrává úplně poslední track, který si tady společně dáme. A teď už se s váma rozloučím. Za 10 minut totiž začíná Music Boost s Míšou, takže se to rozhodně užijte. Užijte si zbytek čtvrtku. Pamatujte, čtvrtek je malý pátek a za rohem už ten opravdový pátek rozhodně je. Takže se mějte krásně. Slyšíme se zase zítra od 6 do 9. Dáme si společný krásný ráno a no, už se prostě loučím, hele, už moc mluvím. Tak jo, mějte se. Čau!

0: Teď pozor! Extrémně výhodná nabídka. Nissan X-Trail se zvýhodněním až 210 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 22,90. A Excellent 11 půl litru za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Víc hudby, víc hvězd, víc Fajn. Sleduj tohle všechno na našich socials.
3: Sleduj Fajn na Instagramu, TikToku a YouTube. Sleduj Fajn.
4: Právě teď máme 25 stupňů Celsia, dnešní denní maxima okolo 33 a celkově bude spíš pocitově víc. Bude slunečno, takže nezapomeňte nějakou čepici, brejle, SPF-ko a cokoliv dalšího, hlavně ať jste v klidu.
2: Fajn. Jsme online. Online.
3: Jsme na DAB+. Plus.
2: Jsme v aplikaci Rádia CZ. Hot News.
4: Brněnské hlavní

0: jednáním. K původnímu obvinění tak čelí dalšímu podezření z trestního činu. V Německu zavedlo přírodní koupaliště speciální pravidlo. Vstup povolí jenom návštěvníkům, kteří se domluví německy. Provozovatelé krok vysvětlují hlavně bezpečností a nutností rozumět pokynům plavčíků. A pojďme se společně ještě podívat na silnice, například nehoda osobního automobilu a cyklisty. Je v Horních Bludovicích v okrese Karviná. Projíždějte hlavně opatrně, jsou to i tady docela nebezpečí a je tady omezený jeden jízdní pruh. Nebo taky v ulici Rožmitálská v Příbrami. Je tady nehoda dvou osobních automobilů a zasahuje tady dokonce i policie České republiky. Je toho mnohem víc, dávejte na sebe pozor, hlavně tady v těch vedrech.
1: Viditelný zážitek v každém okamžiku vám přináší oční klinika Horní Počernice. Řešení očních vad bez ohledu na věk. www.ocniklinikahp.cz.
2: Music Boost.
3: Music Boost.
0: 5, 4, 3, 2, 1. Fine. Dobrý dopoč, čau lidi, startuje dnešní Music Boost na Fajnu. Vy jste tady dneska s Míšou, Andrea si užívá někde malinko jinde, ale nebojte, jednou se vám vrátí, jo, bude zpátky. No ale dneska je naším úkolem vás malinko probrat, středa nebo ten střed týdne, kdy prostě jste byli na vrcholu s tou energií, to už je pryč. Jo, dneska je čtvrtek, to znamená, mým úkolem bude malinko vás rozproudit, ale nebojte, hele, za chvilku bude víkend, to znamená chill, jestli o víkendu nebudete, budete být práci a třeba budete poslouchat Fajn, taky se uslyšíme, jo, takže budeme v tom spolu. No ale dneska jsme v tom spolu absolutně, stoprocentně. A na ten rozjezd právě toho rána, lomeno dopoledne, v 9 hodin startuje dopoledne, takže dopoledne, si dáme Give Me Five, neboli 5 songů na správnej rozjezd.
2: Music Boost.
0: Teď už Sigala, It's a Feeling na Fajnu.

Jedna z nejlepších kapel, kterou můžete znát, Imagine Dragons, jejich Enemy. Při Music Boost na Fajnu. Banger, který nám ukončuje Give Me Five, neboli pět songů na ten rozjezd na lepší dopoledne na Fajnu. A my si musíme říct, co je dneska vůbec za den. Pro maturanty doufám, že víte, kdo je George Orwell, protože dneska slaví právě narozky, například takový knížky 1984 nebo Farma zvířat vám můžou něco napovědět, nebo je den námořníku. Hustý, jako námořník jsem nikdy nebyla, doufám, že se jednou dostanu třeba na zaoceánskou loď, ale myslím si, že takhle to úplně nefunguje, jo, to je trošičku jiný námořník. Nebo taky, například, má svátek Ivan, to znamená pro všechny Ivany, nějaký ten song. Ale není jenom pro Ivany, taky Benson Boone slaví právě dneska krásný 24. narozky. A my si na správnou oslavu dáme jeden jeho song. Už za chvilku Mr. Electric Blue na Fajnu. Are you ready for this?

0: Prodigy. Neo Asian.
1: Boy Akon.
2: Yeah.
0: And Colin Gray, Pussycat Dolls, Izzo, Pitbull.
3: 3, 2, 1.
1: Welcome to the show.
4: Jo, dáváme ti na ně lístky.
5: Fajn. Vždycky hot?
4: Vždycky lístky na nejlepší koncerty.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 22,90. A Excellent 11,5 litru za 11,90. Lidl, to se vyplatí.

Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. České kuřecí prsní řízky kilo za 109,90, jihočeský ajdam plátky 100 gramů s apkou za 19,90 a vodní meloun kilo s apkou za 11,90. Albert. Dle srovnání k 16. 6.

Republic, ten správnej Paradise. V podobě jejich songu Chasing Paradise. Jim Music Boost na fajnu. Ale to není ten jediný banger, který máme v našem playlistu. Už za chvilku člověk, který dle mého, dokud neumře, tak bude na vrcholu hudebních žebříčků, Taylor Swift, její Opalite. Něco, co při dopoledni prostě potřebujete. Nebo Chemical Brothers, jejich Go. Je to strašně jednoduchý. Playlist je nabitej, my můžeme pokračovat. Music Boost.

0: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Biouzený Tempeh Nature's Promise za 49,90 a brambory s rozmarínem za 33,90. Albert.
1: My name is Somber.
2: What up, it's Kehlani.
3: Hey, it's Taylor Swift.
2: Back to the hits.

hororu Chemical Brothers, jejich Go na Fajnu. A pro některý lidi může být horor například další papírování, protože jednu straný registr psů startuje už za týden a hlavně si stát chce posvítit na množírny. A jako v určitém ohledu je to asi dobře, protože množírny nejsou úplně OK. Na druhou stranu jedna vlna hejtů se vrhla, a to hlavně kvůli tomu, že lidi to dělat nechtějí. Jo, je to další věci navíc, papírování a různý v uvozovkách nesmysly. Na druhou stranu to i pomůže. Nebude to jenom jako, že ježišmarja, mám další papír, prostě k čemu to tady budu potřebovat. No, jak to nakonec dopadne, uvidíme. Mělo by to odstartovat 1. července. No a kolik lidí se nepřihlásí, to taky společně uvidíme, protože mě hlavně ještě zajímá, jestli to bude stejný jako třeba u aut. Ne, jako seriózně, máte prostě řidičák na auto, no to teď budete mít řidičák na pejska. To už trošku přeháním, ale reálně se něco takového i může stát. No a pro lepší dopoledne samozřejmě naše songy. Za chvilku Alex Warren, nebo už teďko jen James Hype, Sam Harper, Bobby Harvey, jejich Bot Voss u nás na Fajnu. Hold time.

0: Music Boost.
1: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
2: Všude zdejší, všude je fajn.
3: Okay, ready? Nejlepší playlist. Nejlepší ráno, nejlepší dopoledne, nejlepší odpoledne, nejlepší večer a nejlepší víkend. Nejlepší z nejlepších, nejlepší z nejlepších.
4: Duh.
3: Jo. Posloucháš správný rádio a za pár vteřin už zase hrajem.
0: To nejlepší z rádia. A momenty, který musíš vidět.
4: Sleduj Fajn na Instagramu, TikToku a YouTube. Sleduj Fajn.
5: Dnešní denní maxima okolo 27 stupňů, naopak třeba pocitově bude celkově mnohem víc, nejméně okolo 17 a připravte se na to, dobrý je nějaký SPF-ko, opalovací krém, sluneční brejle a cokoliv, co vám prostě pomůže přežít tyhle vedra.
0: Fajn.
3: Fajn rádio, Fajn rádio. Poslouchej nás online na fajnradio.cz.
0: Jsme online. Online.
3: Jsme na DAB+.
0: Jsme v aplikaci Radia.cz. Hot news.
5: A dokonce i v 10 hodin přesně jsou tady jedny rychlé zprávy ze světa.
6: Od čtvrtka kleznou maximální ceny pohonejch hmot. Obojí o několik haléřů. Jde už o několikátý snížení cenových stropů, který vláda zavedla kvůli vývoji na světových trzích s ropou. Pro většinu řidičů ale půjde spíš o symbolickou změnu. Slovenská policie by

0: přísně zakázaný. Next Generation Live. Dva open air koncerty s novýma tvářema český hudby. Vystoupí například Rugail, Saranov nebo Vojta Linhardt. První zastávka je 25. června v Plzni na Náplavce od 18 do 20 hodin. Vstup je zdarma, návštěvníci se můžou těšit na letní atmosféru, živou hudbu a objevování nový generace interpretů.
1: Fine. Music Boost.
2: Music Boost.
1: 5, 4, 3, 2, 1. Fine.
0: Dobrý dopo, čau lidi. V 10 hodin a 2 minuty společně startujeme naši druhou společnou hoďku dnešního Music Boost na Fajnu. A v téhle hoďce si budete říkat, jakože co, proč, jak? Protože teďkon startuje hoďka bizárku. Jednoduše si řekneme něco, co byste čekali, že se vlastně nikdy nestane, nebo že se to prostě nemůže stát. No a to začneme až za chvilku. Do té doby samozřejmě naše songy, protože potřebujete si zpříjemnit ten čtvrtek. Třeba Beberex a Fightless, jejich New Religion, nebo už teďkon Pharrell Williams song Happy na Fajnu.
1: Music Boost.

0: zapomeň na porotu.
1: Tady rozhoduje publikum.
0: Red Bull Dance Your Style v Brně.
1: Buď u toho.
0: Fajn.
2: Energie, tanec, souboje a také čistá improvizace. Jestli vás zajímají tyhle ty aspekty, tak extrémně zbystřete, protože už v sobotu 27. června zamíří do Brna národní finále Red Bull Dance Your Style. A to vůbec poprvé v historii. Před Janáčkovým divadlem se představí 16 nejlepších street dance tanečníků z celé republiky. A pozor, žádný nacvičený choreografie, ne, hezky se pustí hudba a oni budou tancovat. Jak jim to půjde, no to uvidíme a hlavně hlasování je pouze a jenom na vás, žádná jako porota, net. By mohlo být samozřejmě zaujatý, budou tam diváci a ty budou hlasovat o tom, kdo vyhraje. No a ten, kdo vyhraje, tak bude na finále až do Švýcarska. To znamená, jestli máte cestu do Brna, nebo si jenom musíte zpříjemnit víkend tancem, zaměřte do Brna, hlasujte a pošlete toho největšího šampiona do finále.
0: Red Bull Dance Your Style 27. června v Brně.

0: proběhlo. No ale kdybyste chtěli, věřím, že určitě někdy ještě do Evropy přijede, i když třeba do Česka ne, dobře, ale alespoň do té Evropy, to už je jednodušší než Amerika. Nebo se společně za chvilku podíváme na jednu skvělou explozi, no ale až za chvilku.
1: Fajn má svůj vlastní sound.
2: Nový songy, nová energie.
1: Nový důvody dát to na hlas. Fajn hraje nejvíc skvělý hudby pro všechny, co nechtějí jen přežít den, ale mít jeden správnej vibe.
2: Na cestě k vodě, ve městě.
1: Na party, v autě, v hlavě. Tohle
2: je soundtrack tvýho života.
1: Fajn. Vždycky hot, vždycky fresh.
2: Fajn.
3: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden Manhattan, zmrzlina různé druhy za 79,90. Chibo instantní káva různé druhy za 124,90. A Senzodyne nebo Parodontax zubní pasta za 84,90. Až do 30. června. Kaufland.

Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 22,90. A Excellent 11 půl litru za 11,90. Lidl, to se vyplatí.

Messi a jejich Beautiful People na Fajnu. A exploze citů na svatbě je samozřejmě krásná, no ale teď je otázka, jestli i normální exploze je OK. No ale podle všeho, asi jo, protože japonský páry si pořizují svatební fotky s explozemi v pozadí. Jednoduše stojí, někdo tam za nima udělá explozi a oni se vyfotí. Místo toho dřív prostě byly třeba holubičky nebo třeba různý kvítky svatební, no tak teďkon v Japonsku frčí exploze. A na druhou stranu je to mega cool fotka, ale já bych se bála, že bych něco podpálila. Já kdybych nebyla nevěsta, ale nějaká třeba družička, svědkyně, co by to tam zkusila podpálit, tak já bych to reálně podpálila. Ještě kdyby se to dělo třeba na trávníku nebo někde na relativně hořlavém prostředí. I když jsem ty fotky viděla, jsou relativně cool a vlastně i bych si troufla říct hezký, ale opravdu, opravdu šokující a výbušný. A co vždycky?

0: Dominik Fajk, White Keys. Banger, který dal 10 hodin a 38 minut na Fajnu. A za chvilku to společně malinko rozbalíme. Bude tady Dua Lipa, její Dance the Night. A taky si odpovídeme na obrovskou otázku. Kdo zahýbá víc, muži nebo ženy? No ale to aj za chvilku, na co si budete muset počkat. Do té doby si rozjeďte hlavu s našema bangrama a potom, nebojte, tu otázku společně vyřešíme. Music Boost.
1: Fajn rádio. Prostě hity.

Lady Gaga, její The Dance. Banger, který nám běží v 10 hodin a 49 minut při Music Boost na Fajnu. A já jsem vám slíbila, že si společně odpovíme na jednu důležitou otázku. Kdo zahýbá víc, muži nebo ženy? Jednoduše vzniknul nový průzkum mezi 8000 lidmi, kde a kdo nejvíc zahýbá. A na rovinu nejde úplně o pohlaví, jo? To byl spíš takový ten chytlavý nadpis. Jde spíš o povolání. Protože prostě nejvíc zahýbají například sekretářky a sekretáři, nebo třeba právníci a právničky. Sekretářky, to jak z filmu, to asi myslím si, že vysvětlovat nemusím. No a u právníků jde hlavně o stres. A celkově, ale pozor, jde o pracovní prostředí. Takže když si vyjedete nějaký team building, dávejte si pozor. Nebo jinak, když jste manžel nebo manželka a právě vaše polovička si vyjede na team building, dávejte si pozor, radši bych jako zkontrolovala, co všechno si sebou bere, jestli třeba tam nejsou takový kondomy. No, protože právě na pracovním prostředí právě vzniká nejvíc takovýchhle neúplně OK vztahů. No ale když teda bychom fakt to měli vzít muži, ženy, taky jsem to dohledala, jo, tak muži prej zahýbají častěji, ale není takový rozdíl. Prej zahýbá 62% mužů a 57% žen. To znamená, ano, sice muži jsou na tom pořád hůř, že jo? Ale i my ženy nejsme úplně jako vzorní andílci, to znamená, bohužel nemůžeme se úplně vytahovat, takže taky jsme na tom docela blbě. No celkově, takový menší reminder, podvést není úplně OK a když už máte jiný chutě, tak se radši s partnerem nebo partnerkou prostě rozejděte. Může to být těžký, není to úplně vždycky jednoduchý, ale je to lepší, než takhle špatně někomu zlomit srdce. No ale na lepší dopoledne a lepší srdeční záležitosti nějaký super song, třeba Caitlin Aragon, I Run na fan.

0: vezeme ti na zrče festival Next Generation. Na Fine Boat vystoupí Gufrau, Mad 213 a DJs ND a Spirit. Vstupenky na celý Zrče festival a exkluzivní Maiden Fine na lodi od nás dostaneš last minute v Morning Boost.
1: Festivalové slunce ve vlasech přináší Kapilan. Kapilan originál šetrná vlasová péče s tradicí. www.kapilan.cz.
2: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozbalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.

0: teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Juke se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června u všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
1: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
2: Všude
1: zdejší,
2: všude je fajn.
3: Víc hudby, víc hvězd, víc fajn. Sleduj tohle všechno na našich socials.
4: Sleduj fajn na Instagramu, TikToku a YouTube. Sleduj fajn.
5: Právě teď máme 29 stupňů Celsia, dnešní denní maxima okolo 33 a celkově pocitově bude spíš víc. To znamená, dávejte si pozor, nějaký SPF-ko, opalovák, čepici, úplně cokoliv, hlavně, abyste se nespálili.

0: Dojď fajn. Jsme online. Jsme na DAB+. Jsme v aplikaci Radia.cz. Hot News.
1: A i v 11 hodin přesně tady máme tu správnou dávku informací.
2: V Jihlavě byl otevřený novej centrální dopravní terminál, který propojuje vlakovou, autobusovou i městskou dopravu na jednom místě. Modernizace za téměř 2 miliardy korun má zjednodušit přestupy cestujících a zlevnit dopravní obslužnost krajského města a dokonce i celého regionu. Meta ve spolupráci s Kylie Jenner představuje nový chytrý brejle, který spojují

0: proti tomu, co koluje online, jako její nový líky. Říká se, že tyhle skladby nejsou její, ale vznikly pomocí AI. Nic z toho nejsem já, řekla sama Doja Cat. Na sítích se tak řeší další případ falešní hudby, generovaný umělou inteligencí.
1: Fajn. A pojďme se společně podívat ještě na silnice, například nehoda dvou osobních automobilů, kde pozor, zasahují i záchranné složky, je u obce Bochov, u Karlových Varů, nebo taky havárie osobního automobilu v ulici Sady Svobody v Opavě, a nebo ještě poslední si dáme nehoda dvou osobních automobilů v ulici Sokolovská v Olomouci. Je toho dost, je teplo, dávejte na sebe pozor.
2: Viditelný zážitek v každém okamžiku vám přináší oční klinika Horní Počernice. Řešení očních vad bez ohledu na věk. www.ociniklinikahp.cz.
3: Music Boost.
4: Music Boost.
3: 5, 4, 3, 2, 1.
1: Fajn. Dobrý dobo, čau lidi, poslední hoďka dnešního dopoledne s Míšou je tady, ale nebojte, my se uslyšíme ještě dvě, prostě mě se jen tak nezbavíte. Tady v té hoďce nějaký ty hudební novinky, nebo ne úplně dobře, songy probírat nebudeme, ale dáme si bulvárek, můj oblíbený, co kdo, jak proč s kým, tady v té hoďce. Máte se na co těšit, do té doby třeba Ray Jay, Where is my husband, nebo Damiano David, Born with a Broken Heart, na fajnu.
3: Music Boost.

50 Elizabeth Taylor Banger, který nám dojel v 11 hodin a 13 minut při Music Boost na Fajnu. A důležitá zpráva vaším směrem, hlavně pro fanoušky One Republic. Věřte mi, tohle vás bude opravdu zajímat. Máme pro vás speciální soutěž o lístky na obrovský koncert, který proběhne už 27. června v Praze v Letňanech. Jednoduchá věc. Běžte na náš Instagram, kde jsme jako Fajn Rádio, tam je soutěžní příspěvek a do komentáře napište, koho vezmete sebou. A taky další podmínka, musíte ještě napsat vaši oblíbenou songu. Mají jich hodně, já věřím, že si určitě nějakou vyberete, může to být úplně jakákoliv. A když půjdete do naší komunity právě na našem Instagramu, tak taky můžete právě soutěžit o další lístky. To znamená, nerozdáváme dva nebo čtyři, ale rovnou 6 lístků, záleží, kde se přihlásíte, jak se vám povede a třeba i to štěstí prostě malinko tam zaklepe. No a štěstí vám můžou přinést i naše songy, třeba Tate McRae nebo teďkon Robin Schulz, Sigala, Zoe S, AM to PM na Fajnu.

0: malinko deep songa Tate McRae, You Broke Me First. V 11:19 u nás na Fajnu. A teď zajedeme malinko jinam. Napůl na Slovensko, napůl do Ameriky. Tohle je Adela, její KGB. A sorry, ale když jste slyšeli ten začátek, který se vám teď pustila, že nejsem jediná, který místo Bčka slyšela jiný slovo. Nejako tohle songa je naprosto skvělá. Dávám úplně jinou energii než běžný pecky, který tady na Fajnu máme. Slovenka, která se dostala až kde milovato. No a za chvilku se podíváme na jeden koncert, který si můžete odpracovat. No ale o tom až za chvilku na Fajnu.
1: Den bez dobrý hudby.
2: To je jak drink bez ledu.
1: Fajn ti dává nejvíc skvělý hudby, nejvíc energie a vibe, co tě bude bavit.
2: Nový i klasický hity, fresh sound i vzpomínky, skvělej mood, non-stop.
1: Fajn. Vždycky hot, vždycky fresh.

značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například Proud, obrať Proud s ležákem nové generace. Půl litru za 24,90. Nescafé Dolce Gusto nebo Starbucks kávové kapsle za 109,90. A Felix, kapsičky pro kočky za 89,90. Až do 30. června. Kaufland.

Dnešní oslavenec Benson Booneho Beautiful Things. A my si na fajnu dáme jeden koncert. Samozřejmě každý člověk miluje alespoň třeba vesnický zábavy. A neříkejte mi, že ne, alespoň něco prostě. No a fanoušci například Harryho Stylese si můžou odpracovat lístky na jeho koncert. A na rovinu je to skvělý. Jo, prostě představte si to, nemusíte to utrácet ty peníze, které častokrát třeba mladí lidi nebo občas prostě lidi nemají. Jo, prostě lístky na koncert jsou drahý, hlavně v dnešní době. No a vy můžete udělat jednu jednoduchou věc. Pomáhat například z trénovacích škol.

Neskutečný Ed Sheeran, jeho Azizam a moje nejoblíbenější historka právě, kterou vždycky na fajnou říkám, spojená s Edem Sheeranem, je, že jednou mi jeden posluchač napsal, pusť nám Edíka Sheeranu. No tak, teďkon byl Edík Sheeranu. No a za chvilku bude tady Swims a jedna z jeho nejnovějších songů. Mr. Know It All. A já myslím, že třeba takovej karlovarský filmový festival vám úplně nemusím představovat. No ale co tam bude?

0: Prodigy. Neo Asian.
1: Boy Akon.
2: Yeah.
0: And Conan Gray, Pussycat Dolls, Izzo, Pitbull.
3: 3, 2, 1.
4: Welcome to the show.
5: Jo, dáváme ti na ně lístky.
6: Fajn. Vždycky hot?
5: Vždycky lístky na nejlepší koncerty. Tohle je Fajn.
7: My station.
8: Yeah.
9: Get ready for the sound.
5: Fresh.
10: What's up, y'all? This is Jack Harlow.
11: I'm Post Malone.
12: This is Beyonce.
13: Hey, this is Halsey.
6: Poslouchej Fajn Fresh Radio. www.fajnfresh.cz.

0: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Biouzený tempeh Nature's Promise za 49,90 a brambory s rozmarínem za 33,90. Albert.
1: V CCC začal výprodej. Stovky modelů až o 50% levnější. A s členstvím v Modivo Club Gold ušetříte dvojnásob. Nakupujte ve výprodeji a získejte 10% cashback. Neváhejte, nakupujte v prodejnách CCC, v aplikaci a na ccc.eu.
2: Pozor, velká slevová akce v Teddy.
3: Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny stolní lampy, 50% na všechny korálky pro kreativní tvorbu a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte Teddy a do 5. července ušetříte. Teddy Jiří nápady.

Swims. Mr. Know It All. Banger, který nám zlepšuje dopoledne při Music Boost na Fajnu. Skoro konec dopoledne. No ale co vám může zlepšit den, je i třeba zpráva, co bude na Karlovarském festivalu. Na rovinu, jestli znáte Charlie XCX, tak vám to udělá obrovskou radost, protože právě film o ní tam bude. Na druhou stranu, já jsem si udělala menší průzkum mezi mýma známýma, ale zase je to můj okruh lidí, to znamená, možná se to může měnit. Ale já jsem zjistila, že Charlie XCX není zas tak moc veřejně známa. Ne jako úplně na rovinu, když jsem to zkusila malinko zjistit, tak prostě ne. Třeba občas někdo zná její songy, ale třeba její život, nebo kdo to je. Nebo i vlastně její jméno, tolik ne, což mě přijde hrozně hustý, protože já osobně jsem ji jako znala, věděla jsem a věřím, že právě tím, že posloucháte Fajn, tak i vy znáte minimálně právě její songy. No ale, hele, když neznáte, poznáte, od toho je právě třeba ten Karlovarský festival taky fajn. Stejně jako jsou fajn naše songy, s celkou Pink Panther, Zadalar, Sunny, Stateside, nebo už teďkon Regard, Ride It, u nás na Fajnu, dejte si tenhle banger s náma.

0: zásilka z Datártu dorazila do výdejního boxu. Tak si dám trochu beatboxu. Tisíce výdejních boxů, bum, po celém Česku. Zboží si vyzvednu, rychlostí blesku.
1: Zabeatboxujte si taky po cestě do boxu pro nové chytré hodinky Huawei Watch Fit 5. Datart, opravdový elektrospecialista.
2: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Coca-Cola Normal nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za novou běžnou cenu 34,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
3: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Qashqai se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
4: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
5: Všude
4: zdejší,
5: všude je fajn.
6: Jsme online.
7: Online.
6: Jsme na DAB+.
7: Plus.
6: Jsme v aplikaci Radia.cz. Hot News.
8: V Česku se připravuje návrh na zákaz prodeje energetických nápojů dětem mladším 16 let. Důvodem jsou zdravotní rizika spojený s vysokým obsahem kofeinu. Pokud by novela prošla, Česko by se zařadilo mezi evropské země, které už prodej energy drinku nezletilým omezují. V Anglii museli zrušit konferenci zaměřenou na extrémní horka. Důvod byl sám o sobě dost ironický, a to vlna veder. Organizátoři akci stopli, protože teploty byly tak vysoký, že by účast byla nepohodlná a logisticky problematická. Doručování potravin do výdejních boxů může být v horku problém. Uvnitř se teploty můžou vyšplhat klidně přes 50 stupňů Celsia. Rychle se kazící jídlo jako maso nebo mléčné výrobky se tak může znehodnotit už během krátké doby. Odborníci proto varují, že boxy nejsou vždycky bezpečné místo pro potraviny.
9: Fajn. A pojďme se společně podívat ještě na silnice. Nehoda osobního automobilu a chodce je například na silnici v Olomouci. Je tady havarovaný vozidlo, překážka na vozovce a taky hlášený průjezd se zvýšenou opatrností. Nebo taky v Praze v ulici Žitná je nehoda dvou osobních automobilů. Taky překážka na vozovce a průjezd se zvýšenou opatrností. Tak si dávejte pozor celkově v těch vedrech, ať se vám něco nestane.
10: Viditelný zážitek v každém okamžiku vám přináší oční klinika Horní Počernice. Řešení očních vad bez ohledu na věk. www.ociniklinikahp.cz
11: Music Boost.

krásný odpoledne. 4 minuty po 12. hodině, už si troufnu říct, že prostě je odpoledne. Já doufám, že při tom dopoledně jsem vás zabavila, ale jestli ne, mám poslední hočku na to, aby se mi to povedlo. Čtvrtek, no jo, malej pátek, o tom už vám říkala ráno Wendy, já vám to tady opakuju. Je důležitý se zapamatovat, prostě po víkendu už budem chillovat. A jestli nebudete chillovat, tak se uslyšíte se mnou zase tady na fajnu. V práci si to prostě pustíte, dáte a společně i ten víkend zabijeme. No, teď se nebudeme bavit o víkendu, jo, to prostě, to je ještě za dlouho. Teď se budeme bavit například o ženské logice, která bude už za chvilku. Do té doby naše songy, třeba Justin Bieber, Nicki Minaj, nebo Tame Impala, Janine, nebo teď skupina One Republic, jejich Shooting Stars, u nás na fajnu. Music Boost.

0: Justin Bieber, Nicki Minaj, Beauty and Beat. Neskutečný song, který věřím, že vám zlepšil odpoledne na fajnu ve 12.16. A teď přichází ten správný čas ženský logiky. Žena a nabíječka mají jednu věc společnou. Když je ztratíte, najednou si uvědomíte, že zase potřebujete.
1: Sleduj nás na Instagramu, na TikToku. My budeme sledovat tebe.

0: největší hity každý den. Vždycky hot, vždycky fresh.
1: Fajn.
2: Tak já, Joanne, Nendom, game. Nendom, game.

0: Rusé, Bruno Mars, jich a Paté, neskutečný banger, který nám dojel v 12 hodin a 22 minut na Fajnu. A za chvilku chillovka Naked, Portugal The Man, jich Glide. Nebo příjemný grilování, který se dokonce i můžete naučit ve škole. Ale o tom až za chvilku na Fajnu.
1: Fajn má svůj vlastní sound.
2: Nový songy, nová energie.
1: Nový důvody dát to na hlas. Fajn hraje nejvíc skvělý hudby pro všechny, co nechtějí jen přežít den, ale mít někdat správnej vibe.
2: Na cestě k vodě, ve městě,
1: na party, v autě, v hlavě, tohle
2: je soundtrack tvýho života.
1: Fajn, vždycky hot, vždycky fresh.
2: Fajn.
1: Fajn. Sleduj nás na Instagramu.
0: Fajn.

Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky

Preplim čtvrtku Nico Santos, jeho Ray of Light. A my si na fajnu dáme jedno příjemné grilování. Jedno, jestli grilujete rádi nebo neradi. Vy se to můžete dokonce i naučit. Na škole. Jako studijní obor, ne teda u nás v Čechách, ale v Číně, otevřeli 3letý vysokoškolský obor zaměřený na grilování a barbecue. Já chápu, že i v Česku se dá studovat bůh ví co, včelicoc, ale jako barbecue a grilování, kdyby to byl učňák, tak si řeknu OK, ale tam jde opravdu o vejšku. Jako co se tam učíte? Nebo hlavně v těch teoretických předmětech, protože za mě byla vždycky vejška spíš ještě furt jako teoretická, víte co, učňák je učňák. Ale prostě i když na vejšce máte ty praktické předměty, tož třeba já jsem chodila na vejšku, kde prostě byly hodně praktické předměty, ale i tak nějaká ta teorie tam přece jenom musí být. No, očividně tam asi nějaká teorie je, ale je to prostě hrozně hustý, že něco takového vůbec existuje. Tyjo, mít jako titul BC, že umím grilovat, je mega cool. Já bych s tím normálně flexila. A s tím můžeme na fajnu flexit, jsou třeba naše songy. Za chvilku Alex Warren, nebo teďkon Eva Farná, její Perpetuum mobile. Dejte si tenhle banger společně s náma.

0: a jedna z jeho největších novinek Fever Dream u nás při Music Boost na Fajnu. No, ale to není to jediné, co tady máme v playlistu. Hlavně tu máme i songy na obohacení našeho playlistu. Pro lepší léto. Maroon 5, Christina Aguilera. Moves like Jagger. Ne na rovinu, komu to nespříjemní léto, tak jste divný. Sorry, jakože jo, neměla bych posluchačům nadávat, ale tohle je takovej banger, že vás to rozhejbe, naladí, zlepší vám náladu a pomůže vám to úplně se vším. A celý si dáme za chvilku na Fajnu. Music
1: Boost. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 22,90. A Excellent 11 půl litru za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Fajn Radio. Prostě hity.

0: YouTube, TikTok, co je zrovna teď in. Fajn rádio. To nejzajímavější ze sociálních sítí. Jsme fajn? Fajn.
1: My name is Somber.
2: What up, it's Kehlani.
3: Hey, it's Taylor Swift.
4: Back to the hits.
2: Right, babe.
0: Fine.

0: Steve Harrington alias Joeyho End of Beginning, něco, co uzavírá dnešní Music Boost na Fajnu. Teď už warm-up s Kristýnkou. 4 hoďky to dáte.
1: Music Boost.

0: One Republic.
1: Hi, this is One Republic.
2: Prodigy.
3: Akon.
4: And
5: Colin
2: Gray,
5: Pussycat
2: Dolls,
5: Izzo,
2: Pitbull.
6: 3, 2, 1.
4: Welcome to the show.
5: Jo, dáváme ti na ně lístky.
2: Fajn.
5: Vždycky hot?
2: Vždycky lístky na nejlepší koncerty.
4: Thank you very much.
7: 3, 2, 1.
2: Fajn. Už za chvilku, Kristý.
8: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Velká kilová káva Jihlabanka za 219 korun, maxi balení těstovin Panzány za 49,90 nebo Yupi syrup 3 litry za 129,90. Albert. Dle srovnání k 16.6.
9: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan X-Trail se zvýhodněním až 210 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
10: To nejlepší z rádia. A momenty, který musíš vidět.
11: Sleduj Fajn na Instagramu, TikToku a YouTube. Sleduj Fajn.
12: Pojďme se podívat zase rychle na počasí. Já myslím, že tady není potřeba nic dodávat. Vedra jsou tady už naprosto v plný palbě. Máme 31 stupňů, slyšíte správně, teprve jedna odpoledne, ale už takovýhle horko. Dneska bude maximum kolem 33, pocitově ale už je 33 teď, protože to fakt paří. No a v následujících dnech se teploty budou jenom zvyšovat. To znamená, myslete na hydrataci a ideálně vyražte někam k vodě. Ale užijte si to, protože vitamin D potřebujeme.
13: Fajn rádio. Fajn rádio.
14: Hey, it's time tonight. Hey, this is Pink.
15: Hello, I'm Calvin Harris.
13: Poslouchej nás online na fajnradio.cz.
10: Jsme online.
15: Online.
13: Jsme na DAB+.
15: Plus.
10: Jsme v aplikaci Radia.cz.
12: Čtyři už minutky dokonce jsou po 13. hodině a to je čas se něco dozvědět společně s Hankou.
16: Od zítřka klesnou maximální ceny pohonných hmot. Litr nafty zlevní na 36 korun a 31 haléřů. Benzín na 40 korun a 54 haléřů. Jde už o několikátý snížení cenových stropů, který vláda zavedla kvůli vývoji na světových trzích s ropou. Pro většinu řidičů ale půjde spíš o symbolickou změnu. Slovenská policie během jednoho dne dvakrát zastavila muže, který se rozhodl dojít pěšky z Vídně do Brna. Část cesty vedla po dálnici D2, kde je pohyb chodců zakázaný. Muž policistům řekl, že jde o osobní výzvu. Policie zároveň upozornila, že podobné akce můžou být na frekventovaných silnicích velmi nebezpečné. Next Generation Live, dva open air koncerty.

0: Fajn.
1: Samozřejmě musíme kouknout i na dopravu. Máme tady nějaký nehody, konkrétně třeba v... Teď jsem se ztratila, v Jaroměři. Máme porouchaný vozidlo, tak to je D11, 24. kilometr. Pak D1, co byste čekali, 19. kilometr, trasa Praha-Polsko, porouchaný vozidlo, zdržení, překážka na vozovce, takže zase průjezd se zvýšenou opatrností. No a potom máme ještě vážnou nehodu u obce Dřítěč, je to u Pardubic, jsou tam dvě havarované vozidla. A je to tam úplně uzavřený, protože probíhají záchranné a vyprošťovací práce. Motorka, osobní automobil, brzo by to už mělo být odklizený, ale prostě opatrně, vyhněte se tomu, jezděte všichni bezpečně, dneska horko, znáte to a nezapomínejte na klimatizaci a větrání.
2: Viditelný zážitek v každém okamžiku vám přináší oční klinika Horní Počernice. Řešení očních vad bez ohledu na věk. www.ociniklinikahp.cz.
1: Krásný čtvrteční odpoledne. Hladíte Fajn Warm Up se mnou s Kristý. Čekají nás 4 společní hoďky. Já doufám, že ještě nemáte moc přehřátý mozky. Já už trošku, jo? Ale to nevadí. Spolu to zvládnem, spolu si to uděláme hezký. A jak? No samozřejmě, že songama. Není na co čekat. Já myslím, že potřebujeme trošku schladit. Tak si dáme Gracie Abrams a její That's So True. Pojďme na to.

Michael Brothers, jejich Go, taková elektronická pecka, takhle při čtvrtečním odpolední 13.13. A já nutně potřebuju vaší radu. Začal mě totiž zase ovlivňovat internet. Posledních pár dní na mě úplně všude, ale úplně všude, vyskakujou videa se zmrzlinovačema. A samozřejmě jsem se dostala do fáze, kdy jsem přesvědčená, že teď bez domácího zmrzlinovače nemůžu existovat. Ještě tady v těch vedrech. Úplně se to nabízí. Já už si v hlavě prostě představuju sama sebe, že každý večer vyrábím proteinovou zmrzku, mangovej sorbet, pistáciovou gelato. No ale bojím se, že ta realita bude taková, že ten stroj použiju třeba třikrát a pak skončí vedle všech těch ostatních spotřebičů, který si kupujeme s velkýma snama a dneska na ně jenom padá prach. Víte, o čem mluvím? Vočťavňováč, domácí pekárna, smoothie maker. Běžte se podívat na ty spotřebiče, co máte doma. Kolik z nich už jste nepoužili? No, mě to je úplně jasný. Proto dneska potřebuju váš zásah. Jestli doma někdo máte zmrzlinovač, napište mi, jestli ho potřebuju nebo ne. Já doufám, že mi napíšete, že ho nepotřebuju, i když někde v hloubi duše chci ho potřebovat. Takže mi napište. No a pro ty z vás, co nemáte doma zmrzlinovač, tak mi napište, jaký nejzbytečnější kuchyňský spotřebič jste si kdy koupili. Co se vám doma válí a fakt to nepoužíváte, ale nutně jste to potřebovali, nebo jste to třeba někde dostali. Jo, smoothie maker, domácí pekárna, cokoliv. Napište mi, někdo si pořídil třeba sušičku na ovoce. Napište mi, jaký nejzbytečnější spotřebič doma máte. Mezitím, jo, pište na 724634634, i když vím, že to všichni víte. A mezitím další song. Milky, Mole Grab, jejich Just The Way You Are. To vám posílám do uší, hned teď.

0: Beyoncé, její Sweet Dreams nám dohrála na fajnu 13.21, čtvrtek odpoledne a probírali jsme, jestli máte někdo zkušenosti se zmrzlinovačem. A přišla zpráva od Lucky, která píše, že za ní zmrzlinovač rozhodně potřebuju, že při nejhorším ho zase prodám, že žijeme jenom jednou. Dobře, to je dobrá rada, děkuju. Trošku jsem to slyšet nechtěla, chtěla, jo, já si ho pořídím, takže děkuju. A zároveň jsem se i ptala, jestli máte zkušenosti s nějakýma spotřebičema, který jste vůbec nevyužili. Karel a Standa píšou, že nevyužívají nový mixer, který partner prý akutně potřeboval, tak mu ho koupil Karel k Vánocům, ale metlička je stále zalepená v sáčku a no, píše, no co, aspoň se neumaže. A pak, že mají nějaký univerzální přístroj, ve kterém můžou dělat všechno, zmrzlinu, vařit, no tak to je pak dobrý, to se pak jasně využije, ale já to znám, spousta z nás má určitě doma někde v krabicích ještě spousta věcí, které prostě nepoužívá, ať už jsou to ty smoothie makery nebo tak. Známe to, prostě nedá se to všechno využívat, ale vždycky to chceme. Přesně jak píše Lucka, že jen jednou, tak proč si to nepořídit, že jo? Já vám děkuji za odpovědi, za chvilku si pustíme další song. Čeká nás třeba Loi a její Red Eyes. Tak už za chvilku, tady na fajnu.
1: To nejlepší z hitparád.

0: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Biouzený Tempeh Nature's Promise za 49,90 a brambory s rozmarínem za 33,90. Albert.
1: Poslouchej nás online na fajnradio.cz.

goes. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 22,90. A Excellent 11 půl litru za 11,90. Lidl, to se vyplatí.

pořádný letní vibe do tohohle venkovního pařáku. Viz DMC, Bees, Honey, jejich Show Me Love. Kdybyste si právě teď mohli vykouzlit jednu jedinou věc, co byste si vykouzlili? Nový auto, milion na účtu, dovolená u moře, nebo třeba jenom 8 hodin spánku bez buzení? Protože v Austrálii se teď řeší jeden velice kuriózní případ. Tam je prostě týpek kouzelník Daniel Hidden, jo? Už jenom to jméno Hidden, v češtině schovaný nebo tak. Tak on se prostě ztratil, on si vykouzlil zmizení. Kouzelník je to, jo? No a je to jedna taková z těch situací, kdy si řeknete, jestli to není součást vystoupení. Jenomže rodina tvrdí, že podobný chování je u něj hodně neobvyklý, takže policie bere to pátrání zatím hodně vážně. Nicméně nevíme, co z toho příběhu bude pravda, protože na jeho webovkách se objevil nápis, že proměna vyžaduje zmizení. Takže teď čekáme, co jako bude ta proměna, o jaký zmizení jde. Nicméně je tenhle případ takový jako zajímavý, říkala jsem si, že prostě kouzelník si vykouzlil zmizení. No a tak se pojďme vrátit teda k té mojí otázce. Kdybyste si vy mohli vykouzlit jednu jedinou věc, co by to bylo? Taky byste zmizeli, jako já věřím, že teď bychom všichni chtěli zmizet z práce někam k moři, k vodě, k bazénu, ale pokud byste si vykouzlili něco jiného, tak mi dejte vědět. Napište mi na 724-634-634 a my si dáme další letní song, pomocí kterého zas trošku zmizíme někam k vodě. Calvin Harris, John Newman, jejich Blame, právě teď na Fajnu.

Beta, Teddy Swims, Tones and I a jejich song Gone, Gone, Gone. Tahle skvělá věc, takhle při čtvrtečním odpolku, 13.43. A já jsem se vás ptala, co byste si vykouzlili, kdybyste teď dostali možnost vykouzlit si jednu věc. No samozřejmě tady máme takový jasný odpovědi, jako třeba platební kartu, tak to je úplně jasný, že jo, kdo by to nechtěl. Neomezenou platební kartu, to je důležitý dodat. Ale pak tady máme i takový hluboký, dojemný zprávy. Káťa psala, že by chtěla třeba novou slinivku, protože žije s diabetem a je to prej život na palici, tak Káťo, zdraví, samozřejmě to bychom si chtěli vykouzlit, přát všichni, takže přeju vám všem tady do éteru pevný zdraví. No a taky obsala Káťa, že případně by si ještě vykouzlila stroj času, vrátila by čas, aby se mohla třeba rozloučit s babičkou. No tak to mě tak až skoro dojalo, tak stroj času bychom chtěli asi někdy všichni. Důležitý je prostě ty současné momenty prožívat naplno, abychom pak ničeho nemuseli litovat. Já vám každopádně moc děkuju za sdílení, za zprávy, ať už to bylo prvoplánový, jako třeba neomezená platební karta, to bychom si chtěli, jak říkám, vykouzlet všichni. Nicméně já pro vás můžu udělat jednu věc, a to je vykouzlit vám další song. Takže za chvilku třeba Zara Larsson i Midnight Sun. To vám zlepší náladu.

0: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
1: Všude
0: zdejší,
1: všude je fajn.
2: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Kofola 2 litry za novou běžnou cenu 29,90. Nebo čerstvá vejce velikosti M 10 kusů za novou běžnou cenu 49,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
3: CCC začal výprodej. Stovky modelů až o 50% levnější. A s členstvím v Modivo Club Gold ušetříte dvojnásob. Nakupujte ve výprodeji a získejte 10% cashback. Neváhejte, nakupujte v prodejnách CCC, v aplikaci a na ccc.eu.

odpoledne nám na Fajnu dohrává Harry Styles jeho song American Girls o tom, když jsou všichni kolem vás v párech, začínají se ženit a tak dále a vy jste pořád single. A o tom něco víme v naší reality show. Teda ne naší reality show, ale reality show Are You The One, kterou tady na Fajnu všichni společně sledujeme a já se o tom musím pobavit. Jo, vím, že o tom mluvím pořád, ale dneska nás čeká tak extrémní díl, protože jestli to nesledujete, věřte mi, že tyhle díly tohohle týdne by měly být váš důvod, jo, to je vaše znamení to začít sledovat. Já jsem na to koukala s otevřenou pusou už od včerejška, včerejší díl a ten dnešní díl, který jsme viděli přednostně, no tak to je extrém. To, co se tam děje, já to nedokážu ani popsat, aniž bych vám to vyspoilerovala. Bude to fakt extrémní zážitek, extrémní debata nad tím kontroverzních věcí je tam až. No a proto my to společně s mým kolegou Albertem probíráme v našem podcastu Posedlí Are You The One. A pojďme si říct, fakt to je, já nevím, my tam probíráme všechny ty témata, probíráme tam náhled na ty jednotlivé situace a je na tom skvělý to, že jak jsem já holka, Albert je kluk, tak tam vidíme ty rozdílné pohledy. A dneska jsme se málem pohádali, takže dnešní díl podcastu bude stát za to, ale jestli jste to ještě neviděli, tak určitě začněte sledovat ty epizody a pak si dejte i náš podcast. A nebo jestli jste neviděli ty epizody, dejte si náš podcast, protože to nejdůležitější se dozvíte, takže Posedlí Are You The One bude tenhle z tohohle týdne další díl. No a zároveň tam máme ještě dva díly z minulých týdnů, takže to můžete dohnat na našem Instagramu Reelska a na YouTube celý podcast. Mrkněte na to, dejte si to společně se mnou a pak to proberem. No jasný, ať to můžeme probírat, tak na to koukněte. A další song už je samozřejmě na cestě. Bibi Rexa, Faithless, New Religion, právě teď.

0: Party Banger nám naservírovala BB Rexa Faithless, jejich song New Religion, který jsme si dali takhle při čtvrtku, protože čtvrtek, malý pátek, jasně důvod k party, ještě při takhle krásném počasí. No a my pokračujeme naší party tady na Fajnu, jenom se přesouváme do druhé společné hoďky, dáme si zprávy a pak zase zpátky k dobré hudbě, třeba One Republic nebo Dominic Fike. Tihle interpreti nás čekají už za chvilku společně tady na Fajnu, tak zůstaňte se mnou.
1: Má svůj vlastní sound.
2: Nový songy, nová energie.
1: Nový důvody dát to na hlas. Fajn hraje nejvíc skvělý hudby pro všechny, co nechtějí jen přežít den, ale mít někdy správnej vibe.
2: Na cestě k vodě, ve městě,
1: na party, v autě, v hlavě, tohle
2: je soundtrack tvýho života.
1: Fajn, vždycky hot, vždycky fresh.

Okay, bye.

0: Fine Socials.
1: Instagram, TikTok, YouTube.
0: Sleduj Fine.
1: Jsme online.
0: Jsme na DAB+.
1: Jsme v aplikaci Radia.cz.
2: Na hodinkách skoro 2 minuty po 2 hodině a to je zas čas dát si nějaký info od nás i ze světa společně s Ankou.
3: V Jihlavě byl otevřen nový centrální dopravní terminál, který propojuje vlakovou, autobusovou i městskou dopravu na jednom místě. Modernizace za skoro 2 miliardy korun má zjednodušit přestupy cestujících a také zlepšit dopravní obslužnost krajského města i celého regionu. Nový terminál zároveň proměnil okolí nádraží v moderní vstupní bránu do Jihlavy. Meta ve spolupráci s Kylie Jenner představuje nové chytré brýle Ray-Ban Meta, které spojují módu a technologie. Brýle umí fotit, natáčet, přehrávat audio a fungují s AI asistentem, přičemž cílí hlavně na mladou generaci. Zkrátka stylový fashion doplněk, který má šanci stát se virálním trendem. Doja Cat se ohradila proti tomu, co koluje online jako její nové líky. Říká, že tyhle skladby nejsou její, ale vznikly pomocí AI. Nic z toho nejsem já, uvedla. Na sítích se tak řeší další případ falešné hudby generované umělou inteligencí.
2: Krásný čtvrteční horký odpoledne, ladíte Fajn Warm Up, tohle je naše už druhá společná hoďka, kterou startujeme, já doufám, že si ji užijeme, no a odstartujeme ji hned songama, čekají nás totiž třeba One Republic a já vám už teď můžu prozradit, můžu nebo nemůžu, uvidíme, ale prozradím, že na konci téhle hoďky je tak kolem 14.50 si povíme něco o soutěži, o lístky na tuhle skvělou legendární kapelu One Republic, takže zůstaňte se mnou, ale teď už ten song One Republic i Runway právě teď na Fajnu.

Jeden z nejnovějších songů od Alexe Warrena, Passenger, jsme si právě dali tady společně na Fajnu, 14.13. A já se ptám, co nejšílenějšího byste byli ochotní udělat pro lístek na koncert vašeho oblíbeného interpreta? Protože fanoušci Harryho Stylese to dostali na úplně jinou úroveň, klasicky. Mají tam totiž nečekanou možnost. Oni nemusí sbírat body, nemusí vyhrávat soutěže, dokonce už ani nemusí čekat na předprodej. Můžou si ten lístek doslova odpracovat. Vznikl totiž projekt s názvem Earned, který funguje tak, že fanoušci pomáhají s renovací škol, komunitních center nebo dalších veřejných prostor, no a za tu odvedenou dobrovolnickou práci pak můžou získat vstupenky na koncert. Zájem, co byste čekali? Jasně, že obrovský. Jenom v Manchesteru už se přihlásilo přes 16 000 lidí. A mně ten nápad se vlastně asi líbí, protože většina koncertů začíná ve chvíli, kdy jasně projdete turniketem, ale tady už vlastně ten koncert začíná, když nasadíte pracovní rukavice nebo vezmete do ruky štětec. Navíc je to jeden z mála případů, kdy si můžete říct, že děláte něco dobrýho pro věc obecnou, prostě pro společnost a ještě pro sebe. Tak schválně, pojďme se tak jako zamyslet. Kdybyste měli pro nějakého interpreta x hodin, hodně hodin dobrovolničit výměnou za lístek na koncert, jaký interpret by to byl? Pro jakýho interpreta byste tohle byli schopni udělat? Napište mi na 724634634. Moje odpověď by rozhodně byla One Direction. Možná Miley Cyrus, ale zajímají mě vaši interpreti. Pro jaký interprety byste byli ochotní dobrovolničit, abyste získali lístek na jejich koncert? Pro někoho to možná bude třeba Kellyn. A toho si společně teď pustíme. Kellyn, Sofian Mečmeč, Pistácie. Let's go!

0: dodávka pozitivní energie do vašich uší takhle při čtvrtečním odpolední. Eva Farná a její song Neříkej, co má se stát. A tenhle song se hodí, respektive interpretka, protože jsem se vás ptala, kvůli jakému interpretovi byste byli ochotný x hodin dobrovolničit. No a přišla právě zpráva, takže tematicky ano, padla tady jednou Eva Farná, pak tady padl Earth, Dennis Bennett, prý se tady někomu líbí jeho styl hudby a má songy pecka za peckou. A pak víš ještě Michal, který zaspíše italskou kapelu Eiffel 65. A lístek by prý věnoval kamarádce, no tak ten by si to odpracoval a ještě by to někomu věnoval. To je teprve záslužná činnost. Každopádně máme tady široký spektrum od českých zpěváků, umělců až takhle po italskou kapelu. Já vám zase děkuju za sdílení, no a doufám, že si ty lístky nebudete muset odpracovávat. Minimálně tady si písničky odpracovávat nemusíte. Takže my si za chvilku pustíme Sabrinu Carpenter, Man Child, kterou vám pustím i bez x hodin dobrovolničení. Tak už za chvilku, na fajnu.
1: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Biouzený Tempeh Nature's Promise za 49,90 a brambory s rozmarínem za 33,90. Albert.

0: slevová akce vtedy.
1: Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny plyšáky a mazlíčky, 30% na všechny svíčky a svícny a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte tedy a do 5. července ušetříte. Tedy Jiří Nápady.

0: dneska nemá problém najít hudbu. Má problém vybrat si.
1: Fajn. Vždycky hot, vždycky léto.
0: Fajn. New truck, big

Kane Brown, Marshmallow, jejich Miles on it. Song, který si představuju, že je úplně ideální, pokud zrovna jedete v autě, dáte si ruku z walkinga a jen tak vlajete v tom vzduchu. Takhle při čtvrtečním odpolední ideálka. Určitě znáte ten pocit, když ztratíte klíče. Úplná panika. Kdo nepanikaří? No ale teď si představte, že někdo třeba ztratí žirafu. Ne, není to začátek vtipu. Byla bych ráda, kdyby byl. Ale v Texasu utekla z ranče žirafa jménem Gracie a už skoro 2 týdny jí hledají. Do pátrání se zapojili vrtulníky, kamery, místní úřady a majitel dokonce vypsal odměnu $5,000 za informace, které povedou k jejímu nalezení. Což je mimochodem moment, kdy si uvědomíte, že to, že jste třeba hodinu hledali sluchátka, byla vlastně docela pohoda. Ale mě na tom spíš fascinuje to, jak se ztratí žirafa. To není zrovna zvíře, který by splynulo s davem. To si tak jako představuju, že si jedete po silnici, podíváte se doprava a najednou si řeknete, počkat, je normální, že tady vedle benzínky stojí žirafa? No každopádně doufejme, že Gracie brzo najdou, protože chudák žirafa a existuje jako spousta věcí, které se dají ztratit, jasně, telefon, peněženka, klíče, ale žirafa, to je slušný výkon. Tak se pojďme

0: taky ty řešíš život.
1: Nový hity, fresh objevy a vibe, který nemusíš hledat.

Addison Rae, pohodový song Diet Pepsi, takhle při čtvrtečním od půlku 14.41, vaše znamení se schladit nějakým studeným nápojem, jakýmkoliv. No a společně probíráme, co největšího jste kdy ztratili. A musím říct, že některý z vás jste to vzali tak jako přeneseně vtipně, protože třeba Michal napsal, že ztratil svoje velký ego. Poslední známý výskyt byl mezi první kritikou a pondělním ránem, chápeme. A pak zase Tomáš napsal, že pravidelně ztrácí svoji přítelkyni, která má 160 cm. To je docela velká ztráta, i když v poměru třeba právě s jeho 194 cm, jak se nám tu Tomáš pochlubil, to samozřejmě není tak velký, ale tohle znám. Já mám 154 a taky se běžně ztrácím. Fanda, ten píše běžné věci, že ztrácí telefon, sluchátka, peněženku. To velikostně není až tak neběžný, tak to se docela stává. No a Zdeňka ta napsala ale něco, co se podle mě nestane jen tak. Ztratila ještě na základce kufr i s trumpetou. Jak se vám prostě ztratí trumpeta? To je asi jako ta žirafa. Nicméně ho ztratila ve vlaku, ale protože už jí strojvedoucí znali, tak jí druhý den ten kufr i s trumpetou dovezli zpět. Takže tenhle příběh měl naštěstí happy end. Já vám děkuju za sdílení vašich ztrát. Doufám, že už nic nestratíte. No a my si společně pustíme za chvilku další songy. Třeba Juice WRLD, Lucid Dreams. Tak za chvilku tady na Fajnu.

0: Zásilka z Datártu dorazila do výdejního boxu. Tak si dám trochu beatboxu. Tisíce výdejních boxů. Pum, po celém Česku. Zboží si vyzvednu. Rychlostí blesku.
1: Do nejbližšího boxu doručíme třeba i powerbanku Fixed s bezdrátovým nabíjením. Datart. Opravdový elektrospecialista.
2: I'm Lily Bean. It's Sabrina Carpenter.
3: Music. Fine.

0: Prodigy. Neo Asian. Boy Akon. Yeah. And Colin Gray, Pussycat Dolls, Izzo, Pitbull.
1: 3, 2, 1.
2: Welcome to the show.
3: Jo, dáváme ti na ně lístky.
0: Fajn. Vždycky hot?
3: Vždycky lístky na nejlepší koncerty.

Máte někdy pocit, že je toho na vás prostě moc? Že nutně potřebujete někam zalíst? Ne, já pro vás mám lepší nápad. Co takhle? Vykřičet ty emoce, vytancovat je, pořádně si užít čas společně s desítkama tisíc dalších lidí a z plných plic to všechno ze sebe dostat na tom jednom z nejlepších koncertů léta. Už tuhle sobotu, 27. června, totiž letiště Praha v Letňanech, ne pražské letiště na Ruzini, ale v Letňanech, bude tam neskutečná show, protože do Česka dorazí světoví giganti One Republic. Tahle extrémně známá kapela. No a tenhle obří koncert vypukne teda už tuhle sobotu. Představte si ten moment, jo? Představte si to, když začnou hrát ty největší, nejznámější hity a hymny, jako třeba Counting Stars. To vám prostě úplně vlije krev do žil. I v tom horkém počasí to bude naprostej banger. Vy prostě jenom zavřete oči a pustíte všechno ven. Všechny ty emoce, všechno, co potřebujete. Já s toho mám husí kůži už teď. No a protože vás tam my na Fajnu chceme vidět, i vás na tom koncertě, tak pro vás máme ten nejlepší možný cheat kód. Na našem Instagramu totiž právě běží soutěž o lístky. Stačí udělat naprosto primitivní věci. Pod soutěžním příspěvkem označíte kámoše, partnera nebo kohokoliv, koho chcete vzít sebou. Může to být i první rande, je to jedno. Prostě někoho vemte sebou, nějakou hlavně dobrou společnost. Napište nám teda tam, koho byste chtěli vzít a zároveň na jaký song se nejvíc těšíte. Ať už to je Counting Stars, Apologize nebo cokoliv od One Republic. Jaký song se nejvíc vám líbí, na jaký byste se chtěli těšit, podívat. No a my vylosujeme dva výherce, každý dostane dva lístky. No a bacha, tajná rada na závěr. Teď už teda není tak tajná, protože ji říkám vám všem, ale pokud se přidáte i do naší instagramové komunity, tak tam budeme losovat ještě třetího výherce. Tak, řekla jsem to, tohle tajemství je venku, takže šup na náš Instagram, ideálně i do komunity a pojďte si zasoutěžit o lístky na One Republic, ať se tam v sobotu vidíme. Tak jo, a nás čeká další song Unutus, Dennis Lloyd, Diamonds, let's go.

i Justin Bieber, to nemůže být blbá kombinace. A taky, že nebyla. Song Stay, který určitě si všichni dobře pamatujete, tak doufám, že jste si ho užili. Trošku jsme si zatančili, zaspívali. No a blížíme se do třetí společné hoďky, zároveň do třetí hodiny odpolední. Tak pojďme na to, už za chvilku pokračujeme. Dáme si počasí, zprávy, dopravu, však to znáte. A pak už další songy, třeba Rudimental, Kellyt, All I Know. Trošku tady rozproudíme tu energii před čtvrtku. Tak zůstaňte se mnou, už za chvilku na Fajnu. We got that hit

0: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu. Všude zdejší, všude
1: je fajn. Nepotřebuješ klasický rádio, abys mohl zkusit nejlepší rádio pro mladý. Stačí jeden jediný klik. Fajnradio.cz.
2: To nejlepší z rádia. A momenty, který musíš vidět.
3: Sleduj Fajn na Instagramu, TikToku a YouTube. Sleduj Fajn.
4: Rosnička Kristý je tady. Podíváme se na počasí. No, co vám k tomu říct? Je 33 stupňů, pocitově skoro až 35. V realitě je prostě větší horko než na papíře. To ale asi všichni pociťujeme velice dobře na svojí vlastní kůži. A když jsme u té kůže, je důležitý zmínit, že je poměrně vysoký UV index. Aktuálně je na 6. Možná byste si řekli, že to už je pohoda, ale není. Takže nezapomeňte na SPF-ko, opalovák. Taky nezapomeňte na dostatečný přísun pitného režimu. No a dávejte na sebe v tomhle vedru bacha, opatrně.
2: Fajn. Jsme online. Jsme na DAB+. Jsme v aplikaci Radia.cz. Hot News.
5: V Česku se připravuje návrh na zákaz prodeje energetických nápojů dětem mladším 16 let. Důvodem jsou zdravotní rizika spojený s vysokým obsahem kofeinu. Pokud by novela prošla, Česko by se zařadilo mezi evropské země, které už prodej energy drinku nezletilým omezují. V Anglii museli zrušit konferenci zaměřenou na extrémní horka. Důvod byl sám o sobě dost ironický. A to vlna veder. Organizátoři akci stopli, protože teploty byly tak vysoký, že by účast byla nepohodlná a logisticky problematická. Doručování potravin do výdejních boxů může být v horku problém. Uvnitř se teploty můžou vyšplhat klidně přes 50 stupňů Celsia. Rychle se kazící jídlo jako maso nebo mléčné výrobky se tak může znehodnotit už během krátké doby. Odborníci proto varují, že boxy nejsou vždycky bezpečné místo pro potraviny.
4: Fajn. Omrkneme samozřejmě i silnice. V ulici v Holešovičkách v Praze je porouchané vozidlo, no a protože je kvůli němu neprůjezdný levý jízdní pruh, tak očekávejte zdržení. Ideálně se tomu teda samozřejmě vyhněte. Pak máme nehodu v ulici Počernická, zase v Praze, dvě havarované vozidla, nehoda a překáží to na vozovce, to znamená opatrně. Pak tady na silnici u Brna kousek máme lidi na vozovce, tak jenom v okolí Brna bacha, jo, prej tam pobíhají nějaký osoby, kdo ví proč, co jim vjelo do hlavy, ale prostě si dávejte bacha. No a potom Pražský okruh, 17. kilometr, trasa Ruzině Modletice, zase dvě havarovaný auta, zase překážej, to znamená zase se zvýšenou opatrností. Projíždějte celkově všude opatrně, znáte to, je horko a hlavně nic nezapomínejte v autech, hlavně ne zvířata a děti, fakt je velký horko.
0: Viditelný zážitek v každém okamžiku vám přináší oční klinika Horní Počernice. Řešení očních vad bez ohledu na věk. www.ociniklinikahp.cz.
4: Krásný čtvrteční odpoledne, 15.04, chvilku po třetí hodině a vyladíte Fajn warm-up se mnou s Kristý, kde začínáme třetí společnou hoďku v tomhle horkým dni, který si udělal, ale uděláme hezký čtvrtek, malej pátek, takže čas trošku na party vibes, trošku nějaká diskotéka a tu si dáme teď společně s Rudimental Kelidem All I Know, tak to pojďme rozjet, není na co čekat, let's go!

Melodie, kterou pravděpodobně už dneska nedostanete suší. Teddy Swims, Mr. Know It All. To byl ten song Nemáte zač. No a svět už může zachránit jenom superhrdina. A podle všeho moje 15. Na titulky médií se dostal 15-letý genius, který už teď získal titul PhD v oboru kvantové fyziky. To je šílený, když si vezmu v potaz, že já už třeba 4 roky dodělávám magistra, no zatímco většina z nás v 15 řešila testy z matiky nebo první lásky, tak tenhle týpek už přemýšlí o budoucnosti lidstva. A ne jen tak ledajaký. On totiž vymýšlí, že by lidi mohli být díky technologiím upravený na jako takový superhrdiny a že by se posunuly hranice mezi lidma a robotama. A upřímně, mě to trošku začíná znít jak seriál The Boys. Nevím, jestli jste to viděli, ale jestli ne, tak ve zkratce. Představte si svět, kde existují superhrdinové. Ale pak zjistíte, že většina z nich jsou naprostý psychopati, celý je to mafie s marketingovým oddělením. No naštěstí, tenhle mladý kluk ještě nemluví o tom, že by to takhle úplně vypadalo, ale když už jenom o tom slyším ten náznak, tak mě to připomíná, že spoustakrát takovýhle plány začínají větou: tahle věc, ta zachrání lidstvo, ta nás spasí, ta nám pomůže. No a potom to dopadá tak, že končíme větou: blíží se apokalypsa. Tak jenom doufám, že tohle tak nedopadne. Nicméně jsem se tak zamyslela, kdyby jsme mohli teda opravdu nějakým způsobem si takhle dodávat superschopnosti. Jakou superschopnost byste si vybrali a proč? To je důležitý, protože musíte k tomu mít nějaký důvod. Nemůžete vypálit jenom lítání nebo neviditelnost. Pojďte si to odůvodnit. Tak schválně. Napište mi na 724-634-634, jakou superschopnost byste chtěli mít a proč? To je to nejdůležitější. Tak pojďte, máte na to třeba dva songy a jeden z nich, ten první, Ray Dalton, Blood Running. Pojďme na to. Lili.

0: vám ti dává nejvíc skvělý hudby, nejvíc energie a vibe, co tě bude bavit.
1: Nový i klasický hity, fresh sound i vzpomínky, skvělej mood non-stop.
0: Fajn, vždycky hot, vždycky fresh.

jménem Rihanna, Love the way you lie, jeden z těch songů, který prostě nikdy nezastárnou, který si vždycky poslechneme rádi. A to jsme právě udělali takhle při čtvrtečním odpolední na Fajnu, kdy já jsem se vás navíc ptala, jakou byste chtěli mít super schopnost a proč, protože to je zásadní. A musím říct, že jste docela se roztrhli se zprávama, takže se zprávama se roztrhl pytel, tak. Takže vám děkuju. Jsou tady zástupci neviditelnosti, to je poměrně častá odpověď. Tomáš třeba píše, že by chtěl být neviditelný, aby se mohl dostat tam, kam to není možný. Jasně, třeba do banky. Podepsal se Tomáš vždycky most, tak to asi mluví za vše. Pak tady máme zprávu od Šimona, který píše, že by chtěl schopnost uzdravování, jako to měl Wolverine z X-Menů, protože by mu přišlo super, že by byl nesmrtelný, zároveň by chtěl mít i ty drápy, který by využil na ubližování špatným lidem, takže tady máme nějakýho takovýho pomstitele. Martin, ten by si zase rád zvětšil paměť, aby mohl mazat špatný vzpomínky, protože paměť je podle něj to nejdůležitější, co potřebuje. Ale já si myslím, že i ty špatný vzpomínky k tomu patří. Nicméně zvětšit paměť, to jo, to 100% s tím souhlasím. Další potvrzení, být neviditelná. Lucka, ta by si zase chtěla vybrat schopnost zastavit čas, protože většině nestíhá, nerada vstává a taky už by se nikdy nemusela učit na žádný testy. Prostě by zastavila čas a všechno by opsala. To je chytrý, to je promakaný, tohle se mi moc líbí, zastavení času kvituju taky. Tuhle super schopnost bych taky chtěla. Já vám moc děkuju za sdílení, za inspiraci a někdy je super schopnost třeba i umět hezky zpívat. No a na to se podíváme za chvilku, protože nás čeká třeba Pink Panthers, Zara Larsson. Zara Larsson, její úžasný hlas. Song Stateside, tak už za chviličku tady na Fajnu.

0: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Biouzený Tempeh Nature's Promise za 49,90 a brambory s rozmarínem za 33,90. Albert.
1: Poslouchej Fine Fresh Radio přes webovky.
2: Fresh.
1: Hudba, kterou miluju. To je Fine Fresh Radio.

Algoritmus ti doporučí vatu. Fajn, ti pustí jen to, co fakt chceš slyšet.

0: Já vás vidím, jak hrajete na ty elektrické kytary, jako byste si dávali solíčko z tohohle songu. All Time Low, Black Bear, ich Monsters nám právě dohrálo na fajnu. 15:30. A pokud už jste dneska byli produktivní aspoň třeba 2 hoďky, tak už to můžete zabalit. Podle výzkumu je totiž průměrný kancelářský pracovník opravdu soustředěný a produktivní jen něco málo pod 3 hodiny denně. Zbytek času to jsou nějaký maily, schůzky, další schůzky o tom, proč by bylo potřeba svolat další schůzky, a vlastně je to trošku zbytečný. Moderní práce prostě občas vypadá tak, že otevřete počítač, začnete něco dělat, do toho přijde e-mail, pak něco na Teamsech, pak telefon, pak kolega s větou, nejdeš na kafe, no a najednou je 15:30 a nic jsme neudělali. No a právě proto se čím dál tím víc hovoří o té flexibilní pracovní době, o kratších pracovních týdnech nebo celkově o home officeu. Protože možná není problém v tom, že my bychom nechtěli pracovat, ale prostě žijem v prostředí, který je navržený tak, aby nás každých 10 minut někdo vyrušoval. A upřímně, já třeba osobně jsem stejně vždycky nejvíc produktivní 10 minut před deadlinem. Tam se ze mě stává člověk schopný výkonu, který by normálně trvaly 3 pracovní dny, a já je najednou zvládnu za 10 minut. Tak schválně, pojďme si promluvit o tom, kdy jste během dne nejvíc produktivní vy. Jste produktivní ráno, večer, po obědě, nebo taky až ve chvíli, kdy vám nejvíc hoří termín. Ať už je to o půlnoci, ve 12, odpoledne, anebo ráno. Schválně, napište mi na 724-634-634. Pojďte se mnou zazdílet, kdy jste nejvíc produktivní. A dáme další song. Bella Kay, I love it, I love it, I love it. Tak let's go, budete to milovat, doslova. Baby,
1: I love it. I am Bella Kay.

0: Why When the Wine Runs Out. Takovýhle trošku uklidňující song při čtvrtečním odpoledni. To byl Role Model 1541. No a já jsem se vás ptala, kdy jste nejvíc produktivní. Schválně, jestli to ještě někdo má teď v tomhle čase půl čtvrtý, tři čtvrtě na čtyři. Ale ne, nevypadá to tak. Michal píše, že je nejproduktivnější ráno mezi 6 a 8, což naprosto chápu. To je podle mě takový ideální startovní čas pro některé z nás. Michal píše, že večer už je vorvaný jak jahody ze samozběru. A já teda naprosto miluju tohle přirovnání. Takže jestli vás baví taky, zapište do slovníku. No a pak ještě Verča píše, že ta je zas nejproduktivnější dopoledne před obědem. A to mě osobně fascinuje, protože mi přijde, že většina z nás už před obědem myslí spíš na ten oběd. A když jsme u toho, tak někdo z vás mi tady poslal do fotek váš oběd, do zpráv fotku vašeho oběda. A chtěla bych jenom říct, že mě provokujete. Ne, já si dělám srandu. Díky moc za zprávy, za sdílení všeho, co chcete sdílet. Já jsem moc ráda, že to se mnou sdílíte. No a já s váma budu sdílet další songy. Za chviličku třeba with DMC, Bees, Honey at the Party. Čtvrtek, malý pátek, jak říkám, čas na malou party, tak už za chvilku, tady na Fajnu. Yeah,
1: we are fine. Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například Proud, obrať Proud s ležákem nové generace. Půl litru za 24,90. Nescafé Dolce Gusto nebo Starbucks kávové kapsle za 109,90. A Felix, kapsičky pro kočky za 89,90. Až do 30. června. Kaufland.
2: Fajn, fajn.
3: Zábava, novinky a největší hity na dosah.
2: Fajn, poslouchej přes web fajnradio.cz
3: nebo v apce Radia.cz.
2: Fajn,
3: fajn.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 22,90. A Excellent 11 půl litru za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
1: My name is Somber.
2: What up, it's Kehlani.
3: Hey, it's Taylor Swift.
2: Back to the hits.
3: Right, babe.

0: buď u toho.
1: Fajn. Schválně. Kolikrát v životě už jste seděli u televize, koukali jste na porotu nějaký talentový soutěže a říkali jste si, že ty lidi u stolku tomu vůbec nerozumějí a vy byste to rozhodli jinak. Teď máte jedinečnou šanci vzít tuhle spravedlnost přímo do vlastních rukou, protože u téhle obří show jste jediným porotcem vy. Už tuhle sobotu, 27. června, totiž Brno zažije absolutní premiéru. Po 4 letech v Praze se do jihomoravské metropole poprvé stihuje národní finále celosvětový street dance soutěže Red Bull Dance Your Style. Celý to propukne přímo v centru Brna na prostranství před Janáčkovým divadlem. No a proč je to takovej banger? Protože tam proti sobě fakt v drsných duelech bude jeden tanečník na jednoho, celkem jich bude 16 z celé republiky, budou to prostě duely. Neexistuje žádná předem připravená choreografie, to je unikátní. DJ prostě vybere náhodně hudbu během battlu a tanečníci musí reagovat na ten track v průběhu, aniž by dopředu věděli, co přijde. No a to nejdůležitější, o vítězi nerozhoduje odborná porota, ale diváci, to znamená vy, pomocí barevných hlasovacích kartiček. No a vítěz ten získá lístek přímo na světový finále do Švýcarska. Celý to bude mít atmosféru pod širým nebem. Skvělá, šílená atmosféra, ta energie vás totálně pohltí. Já jsem loni viděla videa z Prahy a tak moc jsem litovala, že jsem tam nebyla, že doporučuji tohle si nenechat ujít. Navíc je celá akce totálně zadarmo, takže jestli ještě nemáte plán na sobotní odpoledne, no tak teď už ho máte. Vezměte kámoše v Brně před Janáčkovým divadlem finále Red Bull Dance Your Style.
2: Red Bull Dance Your Style 27. června v Brně. Fajn.

Twitchi prostě uměl pecky, který vám dodají energie a já doufám, že se to povedlo i tentokrát s tímhle songem Wake Me Up. Věřili byste tomu, že je 13 let starý? No já rozhodně ne. Každopádně dobrý mengr, stále pořád hituje dobře, pořád je to super. No a my se posouváme do další hoďky, která bude taky super. Čtvrtá společná hoďka, zároveň čtvrtá hodina odpoledne. Čekají nás zprávy, doprava a pak další nálož hudby. Třeba Kesso, Ray, D-Block Europe, jejich Prada. Tak za chviličku máte se na co těšit. Are you ready for this?

0: One Republic.
1: Hi, this is One Republic.
2: Prodigy. Neo Asian.
3: Boy Akon.
4: Yeah.
2: And Conan Gray, Pussycat Dolls, Izzo, Pitbull.
5: 3, 2, 1.
6: Welcome to the show.
7: Jo, dáváme ti na ně lístky.
8: Fajn. Vždycky hot?
7: Vždycky lístky na nejlepší koncerty.
9: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
10: Come on.
11: Fajn rádio.
10: Yeah.

0: Fajn Rádio.
1: Jsme online. Jsme na DAB+. Jsme v aplikaci Rádia CZ.
2: Od zítřka klesnou maximální ceny pohonných hmot. Litr nafty zlevní na 36 korun a 31 haléřů. Benzín na 40 korun a 54 haléřů. Jde už o několikátý snížení cenových stropů, který vláda zavedla kvůli vývoji na světových trzích s ropou. Pro většinu řidičů ale půjde spíš o symbolickou změnu. Slovenská policie během jednoho dne dvakrát zastavila muže, který se rozhodl dojít pěšky z Vídně do Brna. Část cesty vedla po dálnici D2, kde je pohyb chodců zakázaný. Muž policistům řekl, že jde o osobní výzvu. Policie zároveň upozornila, že podobné akce můžou být na frekventovaných silnicích velmi nebezpečné. Next Generation Live, dva open air koncerty s novýma tvářema české hudby. Vystoupí

0: interpretu. Fajn. Čas mrknout samozřejmě i na silnice. Kuriozitu máme ve Zlíně, na Benešově nábřeží. Tam se totiž propadla vozovka. Průjezd se zvýšenou opatrností, prej tam navíc chybí poklop od kanálu, takže zajímavá situace, nicméně dávejte bacha. D5, 35. kilometr, trasa Praha Rozvodov, tam máme porouchaný vozidlo, zase může trošku překážet, tak opatrně. D1, ta nemohla zůstat bokem pozadu samozřejmě. 289. kilometr, trasa Praha Polsko, tak tam bacha, máme tam předmět na vozovce, údajně by to měla být pneumatika, ale je tady varování, že by měl být kvůli tomu neprůjezdný levej jízdní pruh. Tak nevím, jestli je to pneumatika od letadla nebo od čeho, ale každopádně opatrně dávejte bacha kamkoliv, kudy pojedete a jezděte s klidem a rozvahou.
1: Viditelný zážitek v každém okamžiku vám přináší oční klinika Horní Počernice. Řešení očních vad bez ohledu na věk. www.ocniklinikahp.cz.
2: Už za hodinu Jindra Žampa. Ale teď and now.
0: Dnešní odpoledne v plném proudu a slyšeli jste to, tohle je Fajn Warm-up a naše poslední společná hoďka pro dnešní den. Tak si pojďme pořádně užít, dáme si zas nálož songu, rozjedem to pořádně, trošku potřebujeme rozproudit takhle při čtvrtku. Já to chápu, 4 hoďky odpoledne, venku vedro, už se nám všem chce ven. Tak si ale aspoň do uší pustíme nějaký pořádný bangry. Caso, Ray, D-Block Europe a jejich Prada právě teď na Fajnu. Let's go!

Lady Gaga a její The Dead Dance nám právě dohrála na Fajnu 16.11. 25. června a existuje spousta špatných dat třeba pro rozchod. Třeba den před maturitou, uprostřed zkouškovýho, nebo 5 minut předtím, než máte prezentovat nějaký důležitý projekt. A pak jsou termíny, které překonávají úplně všechno. Třeba narozeniny. Já jsem teď viděla takový příběh na internetu, tam to teda bylo komplikovanější, ten odchod byl docela odůvodněný, ten rozchod respektive, ale to je jedno. Pojďme se spíš nad tím zamyslet, nad tím, jak je to načasování někdy strašně důležitý. Protože některé události si prostě člověk pamatuje celý život. A když si s váma třeba rozejde někdo na narozeniny, na Vánoce nebo na nějaký jiný hezký datum, tak už to navždy bude mít úplně jiný význam. Teda v tom horší, v té horší variantě, v ideálním světě se přesto dokážeme přenést, že jo, ale bohužel se to stává. Takže blbý momenty na rozchod, třeba během zkouškovýho, jak jsem říkala, prostě pak se blbě soustředí na nějaký třeba derivace, když se vám zrovna rozpadl vztah. Tak schválně, zase tady mám kvízovou otázku. Pojďme si společně nazdílet, jestli se s váma někdy někdo rozešel fakt v blbým termínu. Jestli to bylo katastrofálně špatný načasování, ať už během zkouškovýho, před důležitou akcí, nebo prostě zrovna se to nehodilo. Napište mi, ono takhle, rozchod se nehodí asi nikdy, že jo? Ale když to vezmeme tak jako nadlehčeně, tak jestli jste měli někdy fakt nějaký blbý datum, kdy se s váma někdo rozešel, napište na 724634634 a máte na to tak 2-3 písničky a jedna z nich bude hned teď. Another 54 Ultra, jejich Talk to You. Let's go!

0: Motivační song takhle při čtvrtečním odpolední je rozhodně potřeba a proto jsme si pustili Coldplay Little Sims Burna Boy a taky jejich song We Pray. No a já jsem se vás ptala na takový trošku neúplně veselý historky, protože mě zajímalo, jestli se s váma někdy někdo rozešel ve fakt blbým termínu, jakože timing minus nula. No a musím říct, že docela se to potvrdilo, protože třeba Růža napsala, že jí manžel poslal rozvodový papíry přesně v den 20. výročí svatby. Oznámil jí to, když mu nesla snídani. To je hodně blbý timing. Nicméně Růža to vzala jako královna, takže tady smekám před Růžou, protože mu na to odpověděla, že je romantik a že jí nemohl dát lepší dárek. Podle mě panu manželovi došla slova, za mě skvělej move, chválíme, takhle to má vypadat, když už se něco takového děje. No a další zpráva tady od Káti, která píše, že se s ní kluk rozešel 2 dny před odjezdem na dovolenou. Když už měla všechno zbalený, ještě se jí dopoledne ptal, jestli fakt všechno má. Kontroloval se jí. No, sám sebe teda moc neukontroloval, protože se s ní potom odpoledne rozešel, přijel za ní. A Káťa píše, že si na tuhle dovolenou koupila celou novou výbavu, protože to měla být motorkářská dovolená. No a teď má plnou skříň věcí, který nepotřebuje, ani nikdy nepoužila. To je opravdu blbej timing v obou případech. Doufám, že se tohle nikomu nestane. Michal tady doporučuje, že nejlepší den na rozchod je pondělí. Pokud tenhle lifehack neznáte, tak máte kouknout na Are You The One? Tak já děkuju moc všem za zprávy. Prostě na to není dobrý den, no. Pojďme si to říct, nejde to vymyslet. Nicméně, dobrý den je vždycky na dobrý songy. Tak za chvilku si dáme Felixa Jena, Jay Hart, jejich Pride. Tak za chvilku.
1: Vezeme ti na zrče festival Next Generation. Na Fine Boat vystoupí Gufrau, Mad 213 a DJs Andy a Spirit. Vstupenky na celý zrče festival a exkluzivní Made in Fine na lodi od nás dostaneš last minute v Morning Boost.

0: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například čerstvá vejce velikosti M 30 kusů za novou běžnou cenu 144,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
1: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Qashqai se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
2: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k

Don't worry, tenhle track proto, abyste se dneska ničím nestresovali. To je podle mě ideální message na čtvrteční odpolko. No a taky se vám někdy stává, že si třeba nepamatujete, co jste včera měli k večeři, ale pak si váš mozek úplně random vzpomene na nějaký trapas, který se vám stal v roce 2008. Nový průzkum teda ukázal, že většina lidí si ze svého dětství pamatuje fakt málo a vlastně to není nic neobvyklého. Psychologové tomu dokonce dali název, jo, všechno musí mít dneska název, říká se mu tomu dětská amnézie. To je jev, kvůli kterému si většina z nás teda skoro nic nepamatuje z doby před třetím a čtvrtým rokem života. A možná je to dobře, protože kdybychom si fakt pamatovali úplně všechno, tak by naše hlava byla plná zbytečností. I když moje hlava je asi plná zbytečností už teď, ale je fascinující, jak si to ten mozek vybírá. Já si nepamatuju polovinu školního učiva, ale budu si pamatovat to přesné místo v obchodě, kde jsem chtěla hračku, když mi bylo 7 a nikdy jsem ji nedostala. Nebo si pamatujete třeba vůni babičina oběda, první den ve škole, první letní prázdniny, které nám přišly nekonečný a dneska to tak sakra rychle utíká. Možná si nepamatujem všechno, ale ty nejlepší vzpomínky snad jo. Tak já jsem si řekla, že potom, co jsme tady probírali ty negativní vzpomínky, my jsme si měli probrat i ty hezký, ať si ten dnešek ještě zakončíme nějak pozitivně. Tak schválně, jaká je vaše nejoblíbenější vzpomínka z dětství? Na co si dokážete vzpomenout a co ve vás vyvolává fakt jako hezký pocity? Jo, chci, aby jsme se zamysleli nad něčím hezkým, takže 724-634-634, to je číslo, kam mi posílejte vaše nejoblíbenější vzpomínky z dětství. A my si teď taky zavzpomínáme se songem, který už má za sebou pár let, ale pořád je stejně dobrý. Mike Posner, I Took a Pill in Ibiza. Let's go! I took a pill.

0: ten jeho Fever Dream nám právě teď dohrál na fajnu 16.40. No a my dneska takhle při čtvrtku probíráme vaše nejhezčí zážitky z dětství, který si pamatujete. Ať si to uděláme trošku hezký. Kiki píše, že nejlepší zážitek, nejhezčí má s nejlepší kámoškou, která teď sedí vedle ní. Takže zdravíme, prý mám říct, že jí má moc ráda, takže jo, mám, aha, já jsem to měla přečíst. Šáry si prostě nejlepší a máš skvělou mamku a tak dále, miluju tě. Tak hezká zpráva, ne, je to krásný. Já jsem moc ráda, že tady takhle sdílíte hezký zprávy. Jenom bych nestihla všechny, takže musíme i na další. Nejlepší zážitek tady od Sáry, že šla domů ze školky s mamkou a šli po schodech, no a dělala blbosti a nějak jako zakopla a letěla dolů a dělala sudy. Prej to dopadlo tak, že měla rozseknutou pusu, ale já jsem teda ráda, že to zpětně bereš jako nejhezčí zážitek. Michal, ten nejoblíbenější vzpomínku pasuje i na jídlo. Klasika. Kdo si nepamatuje na jídlo? Píše, že miluje jídlo, takže vzpomíná na oběd u babičky nebo na máminy úžasné speciality, ale nejvíc vzpomíná na 90-kový zapečený toasty a že si je dneska po vysílání bude udělat. Tak já jsem ráda, že jsem vám takhle vzpomínkama i dodala třeba chuť k tomu, co si dát k večeři, takový tipy. David ten zas píše, že spadnul z kola, ale má na to dobrou vzpomínku, protože byl s kamarádama. Dokonce si zlomil nohu, ale prej to dopadlo dobře. No tak vidíte, i ze špatných vlastně zážitků se dají udělat docela dobrý vzpomínky. Ve finále na všechno zpětně většinou vzpomínáme v dobrém. Teda samozřejmě s rezervou to berte, jo, ale chápete. Já vám děkuju za sdílení, doufám, že jste si tím zlepšili den tak jako já. No a pokračujeme ve zlepšování den dninů odpoledne songama. Čeká nás Rosalyn Snap. Už za chvilku tady na fajnu. Yeah,
1: we are fine. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 22,90. A Excellent 11 půl litru za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
2: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Juke se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
3: Fajn Radio. Sleduj nás na Instagramu. Jsme tam jako Fajn Radio.

levnější. A s členstvím v Modivo Club Gold ušetříte dvojnásob. Nakupujte ve výprodeji a získejte 10% cashback. Neváhejte, nakupujte v prodejnách CCC, v aplikaci a na ccc.eu.

0: svůj vlastní sound.
1: Nový songy, nová energie.
0: Nový důvod dát to na hlas. Fajn hraje nejvíc skvělý hudby pro všechny, co nechtějí jen přežít den, ale mít jeden správnej vibe.
1: Na cestě k vodě, ve městě,
0: na párty, v autě, v hlavě, tohle
1: je soundtrack tvýho života.
0: Fajn, vždycky hot, vždycky fresh.

Rugail, Wishful Thinker byl jeden z posledních songů, který si tady společně dneska dáme, protože se blíží 5. hodina a jak já vždycky říkám, vy víte, co to znamená. Je to tak, já se s váma musím rozloučit, protože naše 4 společné hoďky utekly zase jako voda, čas vypršel. A to znamená, že my se uslyšíme zase zítra, zase od 1 do 5, dáme si poslední společný den v tomhle týdnu. Možná, kdo ví, něco jsem tady naznačila, no uvidíme. Nicméně já vám moc krát děkuju, že jste byli tak aktivní, měli jsme tady dneska extrémně moc zpráv, za což vám děkuju. Přeju vám, ať si užijete zbytek tohohle slunečního dne, ideálně vyražte někam se schladit. Ještě jste můžete po práci dát si nějaký studený drinčík nebo klidně k vodě, k někam k bazénu, k jezeru, jak můžete. Každopádně si moc užijte den. Já vás teď už předávám do nejlepších rukou, protože na vás tady čeká Žampik, který je ve skvělý náladě a vypadá to, že si to s ním určitě užijete. No a já vám posílám na rozloučenou poslední song One Republic Need Your Love. A kdybyste to náhodou nevěděli, One Republic mají už v sobotu koncert v Letňanech, takže jen taková rozcvička. Pojďme na to. Mějte se krásně. Bye, babes.

0: nejlepší z rádia. Fajn. A momenty, který musíš vidět.
1: Sleduj Fajn na Instagramu, TikToku a YouTube. Sleduj Fajn.
2: Pojďme se v rychlosti podívat na počáso, venku je absolutní nesmysl, aktuálně máme 34 stupňů, pocitově je to ale 630 a zítra se teplota vyšplhá ke 36 stupňům.
1: Fajn rádio, Fajn rádio. Poslouchej nás online na fajnradio.cz.
0: Jsme online. Online.
1: Jsme na DAB+.
0: Jsme v aplikaci Radia.cz.
2: Pojďme se podívat na to, co se děje ve světě, o to se postará Hanička.
3: V Jihlavě byl otevřen nový centrální dopravní terminál, který propojuje vlakovou, autobusovou i městskou dopravu na jednom místě. Modernizace za skoro 2 miliardy korun má zjednodušit přestupy cestujících a taky zlepšit dopravní obslužnost krajského města i celého regionu. Nový terminál zároveň proměnil okolí nádraží v moderní vstupní bránu do Jihlavy. Meta ve spolupráci s Kylie Jenner představuje nové chytré brýle Ray-Ban Meta, které spojují módu a technologie. Brýle umí fotit, natáčet, přehrávat audio a fungují s AI asistentem, přičemž cílí hlavně na mladou generaci. Zkrátka stylový fashion doplněk, který má šanci stát se virálním trendem. Doja Cat se ohradila proti tomu, co koluje online jako její nové líky. Říká, že tyhle skladby nejsou její, ale vznikly pomocí AI. Nic z toho nejsem já, uvedla. Na sítích se tak řeší další případ falešné hudby generované umělou inteligencí.
0: Fajn. Fajn Drive.
1: Hudba, kterou miluju. Přesně tady.
0: Fajn.
1: Fajn Drive.
0: Fajn.
1: Fajn Drive. Jindra Žampa. Jindra Žampa. Žampa.
2: 17 hodin, 5 minut k tomu startuje čtvrteční Fine Drive, 3 hodinky jsou před náma. Za chvíli si řekneme, ze jakých okolností nám jídlo chutná úplně nejvíc. Do té doby nabitej playlist BB Rexha a Fadeless New Religion. Právě teď na Fajnu.

Olivia Rodrigo, Drop Dead, track, který nám dohrává v 17 hodin, 12 minut na Fajnu. A pojďme se dát něco, co je podle mě vědecký potvrzení něčeho, co už dávno ví každý sourozenec, každý pár a každý člověk, co někdy seděl u stolu s někým, kdo měl na talíři něco lepšího než on. Prý jídlo ukradený z cizího talíře chutná líp než to vlastní. A upřímně, za mě to absolutně dává smysl. Ty si objednáš svoje jídlo, si v klídku, ale pak vedle tebe přistane cizí burger, hranolky nebo nějaká pizzička a najednou máš pocit, že tohle je přesně to, co jsi směl dát ty. A úplně nejvyšší klasika je, když ti řeknou, já nechci nic, já si jenom ochutnám, no a za chvíli ti zmizí půlka talíře. Vědci to vysvětlují tím, že jakmile je něco trošku zakázaný, cizí nebo riskantní, mozek si z toho udělá větší zážitek. Takže to možná není o tom, že tvoje holka má lepší hranolky, ale o tom, že jsou prostě její. Ale mě zajímá jedna jediná věc a to, jestli vy jste ten, kdo ujídá, anebo ten, komu se ujídá. Napište mi to na 724 634 634.

0: posloucháte Fajn v 17 hodin 22 minut a pojďme se vrátit k tématu. Bavili jsme si o tom, že podle vědců je kradené jídlo to vůbec nejlepší. No a ptal jsem se, jak to máte vy, jestli jste ti, co ujídají, anebo ti, kterým je ujídáno. A Netka napsala, já jsem přesně ten typ, co si objedná salát a pak přítelovi ujídá hranolky. Nevím proč, ale ty jeho prostě chutnají líp. Možná to bude tím, že to není salát, ale jsou to hranolky. Pak Kuba napsal, já jsem ten, který mu je vždycky ujídáno, ale aspoň pak nejsem ten nejobjemnější u stolu. No, a to je věc druhá. Fine Drive.
1: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden Manhattan, zmrzlina různé druhy za 79,90. Chibo instantní káva různé druhy za 124,90. A Senzodyne nebo Parodontax zubní pasta za 84,90. Až do 30. června. Kaufland.
2: Den bez dobrý hudby.
3: To je jak drink bez ledu.
2: Fajn ti dává nejvíc skvělý hudby. Nejvíc energie a vibe, co tě bude bavit.
3: Nový i klasický hity. Fresh sound i vzpomínky. Skvělej mood non-stop.
2: Fajn. Vždycky hot. Vždycky fresh.

0: na Fajnu v 17 hodin 32 minut před náma David Guetta a skvělý track When Love Takes Over. No a možná dneska Davida Guettu berete jako člověka, co má za sebou miliardu hitů a půlku festivalové planety, ale málo kdo ví, že David Guetta kdysi studoval ekonomii a sociální politiku. Takže než se z něj stal globální DJ, který to rozjíždí v Las Vegas, na Ibize nebo na Tomorrowlandu, byl to borec, co měl našplápnuto v úplně jiném oboru. Je to vtipný, ale pojďme si teď dát jeho track When Love Takes Over na Fajnu.
1: Fine Drive.

0: čtvrteční odpoledne na Fajnu, 17 hodin 42 minut, to je aktuální čas a pojďme si dát takový upřímný okénko. Schválně mě zajímá, kolikrát už jste poslali screenshot konverzace kámošovi nebo kámošce se slovy hele, a co tímhletím jako ten člověk myslel? Protože podle průzkumu si 54% žen nechává od mužských kamarádů vysvětlit zprávy od chlapů a jejich chování při randění. A upřímně, já se tomu vlastně vůbec nedivím, protože ona stačí jedna zpráva typu jo, někdy dáme, anebo promiň, já už jsem spál a už se rozjíždí taková malá detektivka. Najednou se to neposílá jenom jedný kámošce, ale je z toho obrovský vyšetřování na několik lidí a mě na tom baví, že randění dneska občas není jenom o těch dvou lidech, ale tak trochu o celým poradním týmu kolem nich. No a mě zajímá, jestli tohle děláte taky. A hlavně, komu nejvíc věříte, když potřebujete rozluštit, co tím ten druhej člověk vlastně myslel. Napište mi to na 724-634-634.
1: Fajn Drive. Fajn. Pozor, velká slevová akce v Teddy.
2: Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny stolní lampy, 50% na všechny korálky pro kreativní tvorbu a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte Teddy a do 5. července ušetříte. Teddy Jiří nápady.

0: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
1: Music.
0: Fine.

0: Gaga, abrakadabra, 17:52, to je aktuální čas, posloucháte Fajn a vracíme se k tématu. Řešili jsme, jestli si posíláte s kámošema screenshoty zpráv od lidí, se kterýma něco řešíte. Verča napsala, já mám na tohle dvě kámošky a jednoho kámoše, takže než odepíšu, proběhne malá porada jak v krizovém štábu. To je fakt masakr, co všechno s těma zprávama děláte. Pak napsal Filip, mě spíš přijde vtipný, jak se z jedné obyčejné zprávy dokáže udělat analýza na půl hodiny a nakonec týpek stejně jen odepsal na záchodě bez hlubšího významu. Ne asi, konečně to někdo řekl.
1: Žádná vata.

0: Taylor Swift nám uzavírá první hodinku Fine Driveu. Před náma jsou ještě dvě hodinky. Tak u toho buďte se mnou, bude to nabitý.
1: Fine má svůj vlastní sound.
2: Nový songy, nová energie.
1: Nový důvody dát to na hlas. Fajn hraje nejvíc skvělý hudby pro všechny, co nechtějí jen přežít den, ale mít jeden správnej vibe.
2: Na cestě k vodě, ve městě,
1: na party, v autě, v hlavě, tohle
2: je soundtrack tvýho života.
1: Fajn, vždycky hot, vždycky fresh. To nejlepší z hit parád.
2: To nejlepší ze streamu.
1: To nejlepší z TikToku.
3: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Biouzený Tempeh Nature's Promise za 49,90 a brambory s rozmarínem za 33,90. Albert.
4: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky

0: Instagram, YouTube, TikTok,
1: co je zrovna teď in
0: Fajn Radio. To nejzajímavější ze sociálních sítí.
1: Jsme Fajn? Fajn.
2: Pojďme se podívat na počáso, i když dle mého názoru se není potřeba dívat, stačí se k sobě přičuchnout. Aktuálně máme 34 stupňů, je skoro jasno, zítra to bude 36 a v takovou neděli to bude 38. To je super, ne? Pojďme se ještě podívat, jak to jezdí, nebo spíš nejezdí.

0: průchaných aut třeba u Miroši z Říčan kolem 167. kilometru. D11 směr Praha, Uchoťovic, 52. kilometr je nehoda auta do svodidel. Projíždějte se zvýšenou opatrností a silnice 152 na jihu Moravy, nehody hlášené u Modřic i Pasohlávek, tak i tam na sebe dávejte bacha.
1: Viditelný zážitek v každém okamžiku vám přináší oční klinika Horní Počernice. Řešení očních vad bez ohledu na věk. www.ocniklinikahp.cz.
2: Fajn Drive. Fajn Drive. Jindra Žampa. Jindra Žampa. Trigger, let me blow
0: your mind. 18 hodin, 1 minuta k tomu, čtvrtek 25. června startuje druhá hodinka Fajn Drive. Díky, že jste u toho se mnou. Za chvíli si řekneme, co novýho se děje v hudebním světě. Teď už ale Joe a End of Beginning na Fajnu.

Posloucháte Fajn ve čtvrtek 25. června a dneska slaví narozeniny Benson Boone. Slaví teprve 24. narozeniny a já fakt nechápu, jak je možný, že mu je teprve 24. Protože když se vezmete, co už tenhle týpek za pár let stihl, tak je to docela šílený. Má na svědomí několik skvělých hitů, jako je třeba tenhle. Beautiful Things. Nebo třeba tenhle track. Sorry, I'm here for someone else. No a z těch nejnovějších je to třeba tahle věc. Mr. Electric Blue. Z kluka, který se původně proslavil přes sociální sítě a American Idol, je dneska člověk, co má za sebou obří globální hity, miliardový streamy, vyprodaný koncerty a momentálně patří k nejvýraznějším novým jménům v popu. Je to absolutní nesmysl, ale já tomuhle týpkovi s tím nejcharizmatičtějším knírkem na světě to prostě přeju. Ale všechno nejlepší, Bensone, a makej dál. Fine Drive. Fine Drive.

je naprosto legendární track Jessie J a Price Tag. 18 hodin, 18 minut, to je aktuální čas a posloucháte Fajn a já jsem narazil na takový trochu nepříjemný zjištění. Prý existují chlapy, kteří jsou milejší, pozornější a víc v pohodě ke svojí nejlepší kámošce, než ke svojí vlastní přítelkyni. Jakože kámošce v klidu odepíšou, vyslechnou jí, jsou taky ty trpělivý, vtipný, chápavý chlapy, to, co se od nich očekává, ale doma jsou jako ve stylu, jo, nevím, jo, jo, jsem v pohodě, nic mi není. Možná je to tím, že u kamarádství není takový tlak a očekávání jako ve vztahu, jenže stejně to zvláštní, protože člověk by tak nějak čekal, že to nejlepší dáš právě tý svý přítelkyni, ale podle vědců to tak není. Tak schválně, myslíte si, že se lidi fakt někdy chovají líp ke svým kamarádům, než ke svýmu partnerovi nebo partnerce? Pokud jste to zažili, tak mi to napište na 724 634 634. Fine Drive.

Pozor, velká slevová akce v Teddy. Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny plyšáky a mazlíčky, 30% na všechny svíčky a svícny a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte Teddy a do 5. července ušetříte. Teddy Jiří nápady. To nejlepší z hitparád.

0: Vezeme ti na zrče festival Next Generation. Na Fine Boat vystoupí Gufrau, Mad 213 a DJs ND a Spirit. Vstupenky na celý zrče festival a exkluzivní Made and Fine na lodi od nás dostaneš last minute v Morning Boost.
1: Festivalové slunce ve vlasech přináší Kapilan. Kapilan, originál šetrná vlasová péče s tradicí.

června na Fajnu a moje otázka zněla. Jo, takhle, už jsem tady u toho. Myslíte si, že se lidi fakt někdy chovají líp ke svým kamarádům, než ke svýmu partnerovi nebo partnerce? To byla moje otázka. Díky za vaše odpovědi. Nejlepší odpověď má za mě určitě Libor. Ten mi napsal, hoj, hoj, za mě určitě. Partnera časem bereme jako samozřejmost, bohužel. Když to u kámošky, kámoše může jít o dobývání, ale já mám heslo, že není důležité, kde se člověk nastartuje, ale v jaké garáži zaparkuje. No, to bych tesal do kamene. Fine Drive, Jindra Žampa.

0: opravdu testovalo. Vědci mluví o chemických signálech a feromonech, ale upřímně představa, že se někdo místo balzámu narty maže cizí podpaží, je pro mě možná trošičku jinde. Hele, když jsme u tohohle bizáru, tak mě zajímá, jaký nejdivnější vědecký zjištění jste kdy slyšeli a věřili byste tomu vůbec? Napište mi to na 724-634-634.
1: Neřiš playlist, žij léto. It's just so
2: fine. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 22,90. A Excellent 11 půl litru za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Fajn Rádio. Fajn Rádio. Poslouchej nás online na fajnradio.cz. Připoj se k nám na TikToku.
4: Aktuální, cool a zábavný.
3: Jo, takový to tam je.
4: Přesvědč se,
3: že nekecáme.
4: No. Fajn.
3: Fajn.

0: nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
1: My name is Somber.
2: What up, it's Kehlani.
3: Hey, it's Taylor Swift.
4: Back to the hits.
2: Right, babe.
0: Fine.

Sloucháte fajn, tohle to byl Teddy Swims a jeho track Mr. Know It All. 18 hodin 48 minut, to je aktuální čas. Co je nejdivnější vědecký zjištění, tak zněla moje otázka. Tady jsou odpovědi. Klárka napsala, že když se na člověka díváš moc dlouho, začne ti připadat hezčí. Je pravda, že tohleto mi taky nepřijde úplně reálný. Dominik napsal, že krávy mají nejlepší kamarádky a když je oddělí, tak jsou ve stresu. To mě dostalo víc, než bych čekal. Jo, tak jo, to je taky něco, co jsem nikdy neslyšel. A Eliška do třetice, že lidi častěji dělají lepší rozhodnutí na lačno než po jídle. Já po jídle dělám maximálně rozhodnutí lehnout si. Tak to jsme na tom stejně, Eliško. Straight from the work to the home. Fine life.

Nick, Hold On, We Are Going Home, track, který nám uzavírá druhou hodinku Fine Drive. Před náma je ještě finální třetí, ve který budu hrát klasicky podle vás. 10 Minutes For You je před náma. Pište mi svoje oblíbené tracky, protože já je za chvilku budu hrát. Are you ready for this?

0: Prodigy. Neo Asian.
1: Boy Akon.
2: Yeah.
0: And Conan Gray, Pussycat Dolls, Izzo, Pitbull.
3: 3, 2, 1.
4: Welcome to the show.
5: Jo, dáváme ti na ně lístky.
0: Fajn. Vždycky hot?
5: Vždycky lístky na nejlepší koncerty.
6: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Biouzený tempeh Nature's Promise za 49,90 a brambory s rozmarínem za 33,90. Albert.
7: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
5: Instagram.
0: YouTube.
5: TikTok.
0: Co je zrovna teď in. Fajn Radio.
5: To nejzajímavější ze sociálních sítí.
0: Jsme fajn?
5: Fajn Drive.
0: Fajn Drive. Jindra Žampa. Jindra Žampa.
8: 19 hodin, 1 minuta k tomu startuje třetí finální hodinka Fine Driveu a začneme klasicky 10-minutovkou podle vás. Vy, co posloucháte pravidelně, tak víte, o co jde, vy, co ne, tak vám to vysvětlím. Příštích 10 minut budu hrát to, co vy budete diktovat. Odpočet je na 30 sekund, můžete mi psát SMSky, iMessage, na Instač Fine, číslo je 724-634-634 a odpočet začíná právě teď.
0: 10 minutes for you. 10 minut tvých songů.
5: Máš 30 sekund.
0: Pošli název tvý oblíbený songy.
5: Pošli název tvýho oblíbenýho tracku.
0: A rozhodni, jak bude fajn playlist v následujících 10 minutách hrát.
9: 10 minutes for you.
8: Už to čeká a já vidím, že už to i cinká. První tady máme žádost od Tame Impala a Jenny Dracula od Peti, OK, může bejt. Co tam dáme dál? Hned potom Beauty and the Beat, track, který je poslední dobou hodně oblíbený. JB ho tam taky dáme. A do třetice tady máme One Republic. Vy jste neskutečný, zvládli jste to hodně, hodně před limitem, ale dopisujte i klidně další tracky, třeba se dostanou do velkého finále.
0: 10 minutes

Hraju to, o co vy si píšete. Tohle to byl JBčko a Nicki Minaj, Beauty and the Beat. 19 hodin, 9 minut, to je aktuální čas. Posloucháte fajn. A před náma je třetí track v pořadí One Republic, který už tuhle sobotu vystoupí v Praze, v pražských Letňanech. No a hned potom nás čeká velký finále. I dneska tady mám 3 tracky z těch, který se nám už do té 10 minutovky nevejdou. A jenom ten nejrychlejší, který právě teď zavolá na 724-634-634, tak bude moc rozhodnout o tom, jak tu dnešní desetiminutovku zakončíme. Linka je volná, tak volejte. 724-634-634. 10 minutes for you.

0: One Republic, Run, posloucháte Fine a před náma je velký finále 10 Minutes for You. Dneska se nejrychleji dovolal Tomáš. Čau, Tomé.
1: Ahoj.
0: Hele, zítra je vysvědčení, víš, co tě na tom papíře čeká?
1: Známky.
0: A víš, jak ty známky budou vypadat?
1: Nějaký jedničky, jedna trojka.
0: Tak to je dobrý, ne? To je dobrý výkon.
1: Jo.
0: A z čeho máš tu trojku?
1: Z angličtiny.
0: Jejda, jejda, jejda. Nejde ti angličtina?
1: Moc ne.
0: Ale věřím, že příští rok to třeba se zlepší. Každopádně, teď mám pro tebe tři tracky, jsi na to ready?
1: Jo.
0: Tak jo, tohle je jednička. Vzhledem k tomu, jak nešťastně jsme dneska vypadli z mistrovství světa na fotbale, tady máme Kelina, Nobody Listen a Krejčí, varianta číslo jedna, pojďme na dvojku. Je mi fajno, a jestli někam přijdu pozdě, pro mě není podstatný, chci spát, nevím, jak to vidí. Erd a je mi fajn. Pak tady máme ještě třetí variantu, takovou starší věc, ale naprosto legendární. Eminem a Rihanna, Love the way you lie. Tak Tome, je to jenom na tobě.
1: Trojku jsem poslouchal dřív, já bych dal dvojku.
0: Tak jo, dáme tam je by fajn, nechceš si oprášit angličtinu o té trojky.
1: Ano.
0: Pojďme si o ní chvíli odpočinout, ale pošleme tam Air, to je mi fajn, je někdo, komu bys to chtěl věnovat?
1: Všem, co dneska poslouchali.
0: A všem, co zítra dostávají vízo?
1: Ano.
0: Tak jo, tak posíláme a já ti přeju, ať to zítra zvládneš. Měj se hezky, ahoj.
1: Ahoj.
0: Ahoj. 10 minutes for you.

0: With the MC, Show Me Love, 19:21 minut, posloucháte fajn a říkal jsem si, proč se takhle před čtvrtkou trošku nezatrapnit. Napište mi, když se nám blíží to léto, jaký trapný situace se vám staly v létě, anebo na festiácích, protože festiáky jsou v plném proudu, tak pojďme tady vytáhnout nějaký trapno, napište mi váš trapný příběh z léta nebo z festiáku na 724-634-634. Fajn Drive.
1: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Biouzený Tempeh Nature's Promise za 49,90 a brambory s rozmarínem za 33,90. Albert.
2: Pozor, velká slevová akce v Teddy.
3: Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny stolní lampy, 50% na všechny korálky pro kreativní tvorbu a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte Teddy a do 5. července ušetříte. Teddy jíří nápady.
4: Den bez dobrý hudby.
5: To je jak drink bez ledu.
6: Fajn ti dává nejvíc skvělý hudby. Nejvíc energie a vibe, co tě bude bavit.
7: Nový i klasický hity. Fresh sound i vzpomínky. Skvělej mood non-stop.
6: Fajn.
4: Vždycky hot.
6: Vždycky fresh.

0: Cringe minute.
1: Je to tady, před náma je minuta trapnosti na fajnu. Ptal jsem se vás na nějaký letní trapný příběh nebo z festiáku a nejrychleji dneska napsal Péťa. Ten napsal: na festiáku jsem šel do tojtojky, mobil v zadní kapse kraťasů. No a když jsem si sedal, slyšel jsem jen takovýto žbluňk. Zbytek večera jsem sušil telefon. No, za mě teda velký respekt, že se ten telefon vylovil. Slušný.

0: posloucháte Fajn. 19 hodin 41 minut, to je aktuální čas. A dnešek je mimochodem i výročí od smrti Michaela Jacksona. A je vlastně šílený, že i tolik let potom je kolem něj pořád takovej obrovský hype. A teď už se to ukazuje znovu, protože film Michael se stal nejvýdělečnějším hudebním biofilmem všech dob. Přeskočil i Bohemian Rhapsody, takže znovu potvrzuje, že Michael Jackson je prostě pořád úplně jiný level. A na to mě baví jedna věc, že ať si o něm člověk myslí cokoliv, tak ten jeho odkaz je pořád tak silný, že i roky po jeho smrti stačí film o jeho životě a lidi na to chodí po celém světě jako blázni. Je to prostě důkaz toho, že tenhle člověk byl hodně výjimečný a jeden z nejvýraznějších umělců historie lidstva.
1: Fajn Radio. Fajn Radio. Poslouchej nás online na Fajn Radio.

0: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte.
1: Tento týden u nás české kuřecí prsní řízky kilo za 109,90, jihočeský

0: Ajdam, plátky 100 gramů s apkou za 19,90 a vodní meloun kilo s apkou za 11,90. Albert, dle srovnání k 16.6.
1: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.

je úspěšně za náma. Díky, že jste u toho byli se mnou. Opět to dneska bylo neskutečně nabitý, jste absolutní borci. Bez vás by to prostě nešlo. Já se s váma loučím, ale s Fajnem zůstaňte, protože po mně Next Generation, pořád, kde dáváme příležitost mladým talentovaným umělcům. Dneska mě tady za majkem vystřídá Sebastian Vadas. Dejte si s ním necelou hodinku tady na Fajnu a

0: svůj vlastní sound.
1: Nový songy, nová energie.
0: Nový důvody dát to na hlas. Fajn hraje nejvíc skvělý hudby pro všechny, co nechtějí jen přežít den, ale mít jeden správný vibe.
1: Na cestě k vodě, ve městě.
0: Na párty, v autě, v hlavě. Tohle
1: je soundtrack tvýho života.
0: Fajn. Vždycky hot, vždycky fresh.
1: Fajn.
0: To nejlepší.

Ahoj, já se jmenuji Sebastian Vadas, dělám hudbu, jsem zpěvák a songwriter a tohle je pořád Next Generation. A na příštích pár minut jsem od Fajnu dostal možnost přebrat tady to vysílání a budu vám pouštět písničky, které mě teďka nejvíc baví. A zároveň vám taky pustím i něco ze svojí vlastní tvorby. A tím bych dneska rád i začal. Zrovna dneska mi totiž vyšel můj novej single Čím díl tě znám na všech platformách, takže je to úplná novinka a uslyšíte ji tady na Fajnu právě teď v premiéře. Je to takový zamilovaný letní song o tom, když máte někoho tak moc rádi, že s ním chcete být pořád a jak s ním trávíte hodně času, tak začínáte přebírat i ty jejich hlášky a mluvit podobně jako oni. Třeba se v tom teda taky najdete. Doufám, že vás bude bavit a tady je moje nová písnička Čím díl tě znám. Next Generation.

0: Generation.
1: Posloucháte Fine a s ním pořad Next Generation. Já jsem Sebastian Vada, zpěvák a songwriter, a před chvílí jsem převzal vysílání Fineu, kde vybírám dneska večer písničky, které vám teďka hrajou. A tahle první, kterou jste teďka slyšeli, byla moje nová písnička Čím díl tě znám, která vyšla teprve dneska ráno, a moc by mě zajímalo, co na ní říkáte. Jestli se vám líbila a jestli jste se v ní našli. Pokud se vám líbila, budu moc rád, když si ji uložíte třeba na Spotify, kde ji najdete pod mým jménem Sebastian Vadas, a jmenuje se ještě jednou Čím díl tě znám. Jako další písničky, které jsem dneska vybral, jsou písničky Predni a Zrkadla od Saula, protože to jsou přesně ty věci, které mi hrajou poslední dobou na repeat, a divil bych se, jestli neuvidím na konci roku v mém Spotify Wrapped. Takže jako další uslyšíte Predni a Zrkadla, tady jsou. Enjoy.
0: Fine. Next Generation.

0: Next Generation.
1: Tohle je fajn a pořád Next Generation. Tady je pořád Sebastian Vadas a právě nám dohrály písničky Predni a Zrkadla. Obě od slovenského umělce Saula a jako další v mém playlistu je teď i hodně Olivia Rodrigo. To teda teďka uděláme trošku 360 otočku do popového žánru, ale hrozně mě teď baví její písničky z jejího nového alba. A proto vám teď pustím moje dvě nejoblíbenější a to budou The Cure a Drop Dead. A manifestuju, aby někdy v budoucnu měla konečně koncerty u nás. Takže tady jsou The Cure a Drop Dead. Hey!
2: Next Generation. Yeah. Something brand new. New music.

0: Generation. Number one hit music station.
1: Pořád posloucháte Fajn, já se jmenuji Sebastian Vadas a my pokračujeme v pořadu Next Generation, kde vybírám písničky, kterými teďka nejvíc hraju na repeat. Teď nám dohráli The Cure a Drop Dead od Olivie Rodrigo a když už jsme u těch popových písniček, tak jako další jsem vybral písničky od Slovenky Adély, která teď úplně dominuje v Americe a je hrozně hezký vidět někoho takhle šikovného uspět i v zahraničí. V její tvorbě byste vůbec nepoznali, že je Slovenka a její nová písnička Red Bottoms mi hrozně připomíná Tate McRae, což je jedna z mých all time favorite zpěvaček, takže o to víc mě to baví. Takže tady jsou Red Bottoms a KGB od Adély. Enjoy.
0: Here we go. Number one hit music station. Next Generation.

0: Generation.
1: Yeah. Posloucháte Fine, pořad Next Generation se Sebastianem Vadesem. Teď jsem vám pouštěl písničky Red Bottoms a KGB od Adély a já moc doufám, že vás můj výběr playlistu dneska večer bavil. A třeba jste i narazili na něco novýho, co vás bavilo natolik, že si to pak uložíte do playlistu. Pro dnešek nám ale bohužel pořad Next Generation končí a proto jako poslední dvě věci, které vám teďka pustím, jsou moje dvě vlastní písničky, a to Nezapomenout a novinku, která vyšla teprve dneska, která se jmenuje Čím díl tě znám. Takže tady jsou a doufám, že vás budou bavit.

0: Generation. Yeah. Fine.
1: Tohle je pořad Next Generation na Fajnu se Sebastianem Vadesem a tohle byly moje dvě písničky Nezapomenout a novinka Čím díl tě znám. A jestli se vám líbily, budu moc rád, když se pustíte třeba i na Spotify a napíšete mi, jak se vám líbily. Tohle byl pořad Next Generation, kde Fajn dává prostor mladý generaci umělců vybírat playlist a zároveň vám pouštět některý z našich vlastních písniček. Takže tímhle Fajnu moc děkuju za prostor převzít vysílání, doufám, že vás to dneska se mnou bavilo a budu se moc těšit třeba zase příště. A jestli se vám líbí, co dělám, najdete mě třeba na Instagramu, jsem tam taky jako Sebastian Vadas a určitě mi napište, co říkáte na Čím díl tě znám. Díky moc, užijte si zbytek večera a mějte se fajn. We are number one. Next generation. Number one hit music station. Summer 26. Vypni výběr. Zapni fajn. Sunshine.

Tak je to paráda, že jo, je to můj první zápas proti takovýmu klubu, to je sen si myslím každýho a nádhera je, že jsme dokázali dobovat aspoň ten bod a hrál se mi super a říkám, spojil jsem se na všechno každému takový pocit.

0: svůj vlastní sound.
1: Nový songy, nová energie.
0: Nový důvod dát to na hlas. Fajn hraje nejvíc skvělý hudy, dát to na hlas. Fajn hraje nejvíc skvělý hudby pro všechny, co nechtějí jen přežít den, ale

0: hit. Na cestě k vodě, ve městě,
1: na párty, v autě, v hlavě, tohle
0: je soundtrack tvýho života.
1: Fajn, vždycky hot, vždycky fresh.

0: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
1: Fajn. Vždycky hot.

0: Prodigy. Neo Asian.
1: Boy Akon.
2: Yeah.
0: And Conan Gray, Pussycat Dolls, Izzo, Pitbull.
3: 3, 2, 1.
4: Welcome to the show.
5: Jo, dáváme ti na ně lístky.
0: Fajn. Vždycky hot?
5: Vždycky lístky na nejlepší koncerty.

0: Hledáme ti nový český talenty. Jako první, samozřejmě. Proč? Protože jsme fajn.
1: Fajn.
0: Rádio.
2: Instagram.
0: YouTube.
2: TikTok.
0: Co je zrovna teď in.
1: Fajn.
2: To nejzajímavější ze sociálních sítí.
0: Jsme fajn. Fajn Rádio.
1: CZ. Fajn.
2: Vždycky hot.

0: Vždycky hot, vždycky fresh.
1: Fajn. Vracím se zpátky k nám a cestou počítám.

0: ti dává nejvíc skvělý hudby, nejvíc energie a vibe, co tě bude bavit.
1: Nový i klasický hity, fresh sounds i vzpomínky, skvělej mood, non-stop.
0: Fajn. Vždycky hot, vždycky fresh.

0: Πρωινό. Προσέχετε.
1: Poletíte z letiště Václava Havla Praha? Máme pro vás 5 jednoduchých tipů pro hladký odlet. Kdy vyrazit, jaké mít doklady, jak se odbavit, co si připravit ke kontrole a co mít v příručním zavazadle. Více na prg.aero/odbavte se.

0: Míň vybírání, víc vibe. Fajn.
1: My vybíráme teky, ty řešíš život.
0: Nový hity, fresh objevy a vibe, který nemusíš hledat.

0: svůj vlastní sound.
1: Nový songy, nová energie.
0: Nový důvody dát to na hlas. Fajn hraje nejvíc skvělý hudby pro všechny, co nechtějí jen přežít den, ale mít něj ten správnej vibe.
1: Na cestě k vodě, ve městě,
0: na party, v autě, v hlavě, tohle
1: je soundtrack tvýho života.
0: Fajn, vždycky hot, vždycky fresh.
1: Fajn.

0: Instagram, YouTube, TikTok,
1: čo je zrovna teď in.
0: Fajn Rádio. To nejzajímavější ze sociálních sítí. Jsme fajn? Fajn.
2: My name is Somber.
3: What up, it's Kehlani.
4: Hey, it's Taylor Swift.
5: Back to the hits.

Algoritmus ti doporučí vatu. Fajn ti pustí jen to, co fakt chceš slyšet.

0: Míň vybírání, víc vibe. Fajn.
1: My vybíráme teky, ty řešíš život.
0: Nový hity, fresh objevy a vibe, který nemusíš hledat.
1: Fajn.
0: Tady mluví hlavně hudba.
1: Fajn.
0: Fajn.
1: Vždycky hot.